0: 21-letý mladík spadl na víc než 3500 metrů vysoké hoře Grosses Wiesbachhorn ve Vysokých Taurech. Pravděpodobně uklouznul při přechodu sněhového pole. Pátrací akci, které se zúčastnilo 14 záchranářů, pak navíc komplikovalo silné krupobytí. Happy End se bohužel nekonal. Našlo se už jenom bezvládné tělo nešťastného muže, které nakonec vyzvedl vrtulník. Dodám, že jeho parťák měl kliku a z hory se v pořádku dostal sám.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: České hokejbalistky se doma nehodlají nechat zaskočit. Na mistrovství světa v Ostravě porazili i Američanky, a to 2-1 po samostatných stříleních. Vyhráli tak i svůj čtvrtý zápas na turnaji a trůní neporažené v čele základní skupiny. Hájit nejlepší pozici před semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka ve čtvrtek proti Britkám, a to od 18:15 večer. Nakonec je tady jako vždycky předpověď počasí a bude stručná. Ve čtvrtek se na nás chystá jasno a vedro. Teploty budou zase atakovat 35 a na horách čekejte něco kolem 25 stupňů.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska vám nabídnu něco z oblasti hairy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České seniory drtí vedra, Vlastimil Harapes už je na Slavíně a tenista Vít Kopřiva je na Malorce ve čtvrtfinále. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Vedro trápí v těchto dnech mnohé z nás. Hodně špatně jsou na tom ale hlavně starší lidé. Domovy seniorů proto na tropické počasí reagují. Některé mají klimatizaci, ale i ty, které ne, to podle naší redaktorky Evy Panošové celkem zvládají.
2: Například v Pavlovicích u Přerova si umí poradit díky ventilátorům v pokojích, pravidelnému větrání ráno a večer a úpravou denních aktivit. A někde pomáhá i náhoda. V domově pro seniory v Radkově Lhotě probíhá právě oprava střechy na starší budově. Ta je obestavěná zaplachtovaným lešením, které budovu před vedrem chrání. Eva Panošová, Olomoucko.
1: Pojďme dál. Vlastimil Harapes už odpočívá opravdu v pokoji. Rodina uložila jeho ostatky do hrobu na pražském Slavíně na Vyšehradě. Pietní akt připravila společně s vedením Pražského národního divadla. Harapes v něm byl dlouholetým baletním solistou a uměleckým šéfem baletu. Zemřel v květnu 2024 a jenom dodám, že letos v červenci by oslavil 80. narozeniny. Muž, který v únoru zabil v Německu průvodčího ve vlaku, stanul před soudem. 26-letý Řek tehdy cestoval vlakem na černo a když po něm chtěl průvodčí lístek, začal ho pěstmi bít do hlavy. Zraněnému se pokusil pomoct další cestující, on ale přesto 2 dny na to v nemocnici zemřel. Útočník byl obžalovaný z ublížení na zdraví s následkem smrti a hrozí mu tak až 15 let vězení.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vít Kopřiva se na Malorce vyšvihl. Český tenista porazil nasazenou pětku Ignácia Bouseho z Peru 7-5 a 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Stačila mu na to navíc jenom hodina a čtvrt. V dalším kole teď narazí na Američana Ethana Quinna. Zápas by měl začít ve čtvrtek kolem poledne. Nakonec se mrkneme taky na počasí. Ve čtvrtek nepřijde žádná velká změna, bude jasno a teploty opět vysoké. V nížinách vylezou k 35 a na horách 25 stupňům.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska vám nabídnu něco z oblasti hairy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidi mají nárok na další pokovidovou náhradu. V Alpách zemřel mladý Čech a české hokejbalistky. V Ostravě září. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Covid je zase na přetřesu. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti této nemoci, můžou teď žádat náhradu za tyto útrapy. Výklad zákona totiž ujasnil svým novým rozsudkem Nejvyšší soud. Při něm vyhověl dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se ale bude znovu zabývat obvodní soud v Praze. Ani 5 let po pustošivém tornádu není Hodonínsko jako dřív. Jak zjistil náš redaktor Michael Ransdorf, pořád je tam co opravovat. Obce teď dávají dokupy hlavně zeleň a veřejná prostranství. Hodně věcí už je ale v pořádku.
2: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů, místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlu na jeho vsi znát.
3: Ulice vypadají jak unglnové. Ano. Některé domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
2: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
4: Máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní.
2: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku.
1: V rakouských Alpách zemřel další Čech. 21-letý mladík spadl na víc než 3500 metrů vysoké hoře Grouses Wiesbachhorn ve Vysokých Taurech. Pravděpodobně uklouznul při přechodu sněhového pole. Pátrací akci, které se zúčastnilo 14 záchranářů, pak navíc komplikovalo silné krupobytí. Happy End se bohužel nekonal. Našlo se už jenom bezvládné tělo nešťastného muže, které nakonec vyzvedl vrtulník. Dodám, že jeho parťák měl kliku a z hory se v pořádku dostal sám.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České hokejbalistky se doma nehodlají nechat zaskočit. Na mistrovství světa v Ostravě porazili i Američanky, a to 2-1 po samostatných stříleních. Vyhráli tak i svůj čtvrtý zápas na turnaj a trůní neporažené v čele základní skupiny. Hájit nejlepší pozici před semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka ve čtvrtek proti Britkám, a to od 18:15 večer. Nakonec je tady jako vždycky předpověď počasí a bude stručná. Ve čtvrtek se na nás chystá jasno a vedro. Teploty budou zase atakovat 35 a na horách čekejte něco kolem 25 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska vám nabídnu něco z oblasti hairy metal. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České seniory drtí vedra, Vlastimil Harapes už je na Slavíně a tenista Vít Kopřiva je na Malorce ve čtvrtfinále. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Vedro trápí v těchto dnech mnohé z nás. Hodně špatně jsou na tom ale hlavně starší lidé. Domovy seniorů proto na tropické počasí reagují. Některé mají klimatizaci, ale i ty, které ne, to podle naší redaktorky Evy Panošové celkem zvládají.
2: Například v Pavlovicích u Přerova si umí poradit díky ventilátorům v pokojích, pravidelnému větrání ráno a večer a úpravou denních aktivit. A někde pomáhá i náhoda. V domově pro seniory v Radkově Lhotě probíhá právě oprava střechy na starší budově. Ta je obestavěná zaplachtovaným lešením, které budovu před vedrem chrání. Eva Panošová, Olomoucko.
1: Pojďme dál. Vlastimil Harapes už odpočívá opravdu v pokoji. Rodina uložila jeho ostatky do hrobu na pražském Slavíně na Vyšehradě. Pietní akt připravila společně s vedením Pražského národního divadla. Harapes v něm byl dlouholetým baletním solistou a uměleckým šéfem baletu. Zemřel v květnu 2024 a jenom dodám, že letos v červenci by oslavil 80. narozeniny. Muž, který v únoru zabil v Německu průvodčího ve vlaku, stanul před soudem. 26-letý Řek tehdy cestoval vlakem na černo a když po něm chtěl průvodčí lístek, začal ho pěstmi bít do hlavy. Zraněnému se pokusil pomoct další cestující, on ale přesto dva dny na to v nemocnici zemřel. Útočník byl obžalovaný z ublížení na zdraví s následkem smrti a hrozí mu tak až 15 let vězení.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vít Kopřiva se na Malorce vyšvihl. Český tenista porazil nasazenou pětku Ignácia Bouřeho z Peru 7-5 a 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Stačila mu na to navíc jenom hodina a čtvrt. V dalším kole teď narazí na Američana Ethana Quinna. Zápas by měl začít ve čtvrtek kolem poledne. Nakonec se mrkneme taky na počasí. Ve čtvrtek nepřijde žádná velká změna, bude jasno a teploty opět vysoké. V nížinách vylezou k 35 a na horách k 25 stupňům.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Yeah.

Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Heleme se, čtvrtek 25. června, Ivan slaví svátek, den odchodu okupačních vojsk, teď jsem chtěl říct běž domů, Ivane, no a máme den námořníků, tak jednoho námořníka tady mám, čemu se směš?
1: Než je to

0: tak hezky vyšlo s tím Ivanem.
1: S tím odchodem, viď? Ale abych toho nebylo jako toho, tak máme Salome a Fabricio. Ten slaví taky svátek. Přátelé, máme tam zase vedro a když se na to podívám, ty vole, 23 stupňů dneska. No potěš pambu.
0: No to by bylo krásný, kdyby dneska bylo jenom 23 stupňů plánovaný.
1: Ne, to je teďka už, to už je teďka. Takže to bych tak jakoby situoval i do tropické noci.
0: Hele, ale můžeš vyrazit do Ostravy, tam je v tuhle chvíli 13.
1: Hele, tak to bych, jedem.
0: Abys to stihnul.
1: Než tam dojedem, je tam 630.
0: To je pravda, to se pravděpodobně stane, o tom se ostatně budeme bavit na konci zpráv, a protože všechno důležitý si řek. Přemýšlím, co by mě tak napadlo. Tak vám jenom připomenu, že v letním areálu Spálný Poříčí na Plzeňsku pokračuje Basin Fire Fest a bude to tam asi v tuhle chvíli moc pěkný, protože se tam ráno koukali všichni hromadně na tu pohromu, o který budeme ještě hovořit, tak tam asi bylo trošku smutno. To bude za Sfálej na Plzeňsku na Blito.
1: Nevím, vůbec. Já jsem spal.
0: Dneska po cestě žádná jako tragická historka, což je velice dobře, tak jdeme na všechno.
1: Jedno historku si nechám do další hodiny, to ti řeknu včerejší tramvaj, autobus.
0: Aj.
1: Tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Policie si na prázdniny brousí radary, o Česku se zase mluví a naši fotbalisté jedou z šampionátu rychle domů. Prázdniny zase vyburcovali policii. Ta posílí hned z jejich kraje dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly se dají očekávat zítra a také v sobotu. Cílem je podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha zajistit lidem bezpečnost.
3: Jsou před námi velmi horké dny. Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby nepodceňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s větší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravních nehod, a to i na těch hlavních silničních stazích.
0: V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměří právě na zmíněné hlavní tahy a také na turisticky navštěvované lokality. Úsporu v řádu miliard korun ročně pro zdravotní pojištění. Přesně tu už nedočkavě vyhlíží ministerstvo zdravotnictví. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha by měly přinést centralizace a také sdílení výsledků laboratorních vyšetření.
4: Pokud někdo jde v zubkách na krev, má nějaké výsledky, tak navzájem vlastně lékaři uvidí ty výsledky a nebudou třeba muset toho pacienta druhý den posílat znovu na krev. A to jsou úspory, které my odhadujeme v řádu určitě jednotek miliard korun.
0: Lékaři prý u skoro 30 parametrů uvidí, jaké hodnoty měl pacienty 5 let dozadu. To by mohlo zkrátit i čekací doby na vyšetření.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: O Česku se zase píše. A hodně. Může za to spor prezidenta Petra Pavla a kabinetu premiéra Andreje Babiše o to, kdo má jít na summit NATO v Ankaře. Hodně se to řeší hlavně v Německu. Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o tom, že v Česku zuří ostrý mocenský spor o to, kdo rozhoduje o zahraniční politice země. Podle listu Handelsblatt se v Praze hraje mocenský pokr a regionální saský list Sächsische Zeitung píše zase o bezprecedentním střetu prezidenta a vlády.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Čeští fotbalisté ani nakonec nepřekvapili. Naše reprezentace prohrála v závěrečném zápase skupiny A na mistrovství světa s favorizovaným Mexikem vysoko 0-3 a pánové si balí kufry. Do vyřazovací fáze tím pádem ani náhodou nepostoupili. Na šampionátu jsme se neukázali a v ani trochu dobrém světle. Ve třech zápasech jsme získali jeden jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika jsme hned na úvod celkem nečekaně prohráli i s Koreou. Ve čtyřčlenné skupině jsme tak obsadili hodně smutné poslední místo a bez velkých ovací jedeme domů. Cardigans už možná žádnou novou desku nikdy nevydají. Naznačila to jejich zpěvačka Nina Persson. Ta se vyjádřila v tom smyslu, že je momentálně opravdu šťastná z toho, že Cardigans zase hrají, ale zároveň dodala, že ji vlastně už nebaví být součástí celého toho hudebního showbiznisu. Hrát živě je podle ní fantastické, ale natočit album a vymýšlet, jak ho dát dohromady, je něco úplně jiného a ona už nemá dost nápadů ani inspiraci. Dodám, že nejbližší koncert kapely se koná už tuhle sobotu v Londýně. A hurá na počasí, tak Mišák už o tom mluvil, já to jenom potvrzuju. Jasno, vedro, teploty do 34.
1: Ty budou padat vedrem.
0: Jau. Bacha na hlavy, lidi, bacha na hlavy.
1: Tak prosím vás pěkně, D1 od Ostravy na Přerov bourala dvě nákladní auta, to je kilometr 340. Jihlava směr na Znojmo, průtah Renčířovem, dvě osobní auta a obchvat Jihlavy na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: My z toho vedra možná normálně zblbnem. 6.05, pěkný ráno. Ten Ivan, nezapomeňte na něj mu popřát, jo?

0: Tak jeden z těch známých protest songů Erika Kleptna, Aisha to Sheriff, věnovaná policii teda.
1: Ale to víte, že jo, samozřejmě.
0: 6.21, před námi Europe.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A před námi i dopravní nehody, tak pojďme do Prahy. Cínovecká před sjezdem na Ďáblice do centra, je tam dopravní nehoda. Holešovičky ve směru do centra před sjezdem do Bubenického tunelu. Osobně auto s motorkářem, neprůjezdný jeden jízdní pruh. No a pojďme ještě kousek dál, obchvat Jihlavy. Na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto, takže i tady samozřejmě trošičku opatrně. No a my pojďme na tu novinku, kterou tady mám pro vás, a to jsou Europe.
2: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho, Mazda.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
2: Hit sezóny na rádiu.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Hezky vám ráno.
2: No zas tak hezký není, co si budeme povídat. Nicméně Miroslav Koubek nestahuje kalhoty. Trenér české fotbalové reprezentace ani po našem smutném vystoupení na šampionátu neuvažuje, že by u týmu skončil, jak sám prohlásil, má smlouvu a z boje rozhodně neutíká. Nikdo by se ale nedivil, kdyby to udělal. Na mistrovství světa jsme se totiž opravdu moc nepředvedli. Ve skupině jsme s jedním jediným bodem skončili poslední. Prohráli jsme na úvod s Koreou i včera vysoko 0-3 s Mexikem a dokázali jsme jenom remizovat s Jihoafrickou republikou. Ani tak si Miroslav Koubek nemyslí, že by měl manšaft opustit. Právě teď prý potřebuje pevnou ruku a vedení a on by byl zbabělý, kdyby mu ji nenabídl.
0: Radio Rockzone.
1: Je to all right, no. Teda zpívají Supergrass. 6.31 a venku 1.20.

0: Rammstein za námi. Prosím vás, já nevím teda jako 6.38, co vyděláte na těch silnicích. No mám tady hodně bouraček. Tak jo, asi z toho vedra nějakým způsobem blbnem všichni. Jdem se na to podívat.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: 62. kilometr Pražského okruhu směrem k D10 na úrovni Běchovic. Tam bourala dvě osobní auta. Z Rožnova pod Radoštěm na Valašské Meziříčí výjezd ze Zašové. Osobní auto s vlakem. Tam bacha. Na Lounsku Velemyšleves a Průmyslová ulice. Dvě osobní auta. Kroměříž Velehradská ulice. Dopravní nehoda osobáku s cyklistou. Mám tady Dražovice Olomoucké ulici na Prostějovsku. Poblíž kruhového objezdu dvě osobní auta. No a na Strakonicku ve Vodňanech nádražní dopravní nehoda osobáku s cyklistou.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Tak máme tady takový nějaký informace, náhled počasí. No, prosím vás pěkně, dneska teploty 29 až 34 stupně.
2: Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone. We'll be right back.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No, my jdeme na samozřejmě silnice, informace má pro nás Lenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na D8 na příjezdu do Prahy z Brna popojíždí kolona od Zdib od 8. kilometru až do Cínovecké ke sjezdu na Ďáblice. V Olešovičkách ve směru do centra před sjezdem do Vuvenického tunelu došlo ke střetu osobního auta s motorkou, i tady se zdržíte. Z Global Assistance Link.
1: A pojďme dál na další silnice, protože furt se něco děje na Strakonicku ve Vodňanech. Nátražní ulice, dopravní nehoda osobáku s cyklistou. Kroměříž Velehradská, dopravní nehoda taky osobáku s cyklistou. No a v Dražovicích na Prostějovsku, bacha, na kruhovém objezdu dvě osobní auta.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd? To pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: No a já jen dodám, že dnešním hostem bude z kapely Apple Juice a taky Plexis Dušan Lébl. Dotazy studio@rockzone.cz.

0: Tak dneska je taky den námořníků, připadá na 25. června, připomíná lidi, bez nich by se asi světový obchod rychle jaksi zadrhl. Možná si řeknete, že uprostřed Evropy a bez vlastního moře na nás námořnické svátky moc nepadají, nebo se nás netýkají, jenže Češi jsou s vodní dopravou propojeni víc, než si možná někdo může myslet. Tak co tam má Zuzana? Hezký ráno.
1: No, hlavně těch vodáků, co máme, že jo? To jsou takový pěti námořníčci
0: taky. No jo, ale
1: taky.
0: Moment, ale pozor. Námořník a vodák. Vodák jenom přenáší
1: no
0: loď.
1: Tak, no tak to jsou to návodníci, no.
0: Na, přenašeči.
1: Světový den návodníků by mohl být.
0: To by mohlo být, no.
1: No, takže všechno nej vám všem, který máte rádi vodu a těšíte se na vodu a těšíte se třeba jenom k vodě, protože voda je důležitá, že jo, to víme dneska možná víc než kdy jindy, protože je sucho, ano, k tomu jsem se chtěla dostat. My blondýny to děláme oklikou. Ale dostala bych sem tam, možná pozejtří. No a když už jsme toho, tak bych vám taky chtěla říct, že vlastně už nic nevím.
0: A mimochodem, když jsi říkala, že taky sjíždíš nějakou řeku, myslím, že Ohři, tak tam je sucho. Nic, moje historka ze včerejška, prosím tě.
1: Jo, to jsi slíbil, pojď s ní ven.
0: Na muziku se z nás podívejte na web, tam to máte všechno.
1: Jasně.
0: Včera vlítnu normálně z autobusu, jdu přestupovat na tramvaj, přijde borec, natáhne cigáro. A foukne to do těch dveří. Dal bych mu pěstí
1: hodně
0: normálně.
1: To dělaj, hodně to dělaj.
0: Bouchnul bych mu pěstí normálně, pardon teda. No a druhá věc, přestoupím, dlouho nepojedu sockou. Nastoupím do tramvaje, tam se hádala ženská s chlapem, že chlap smrdí. Chlapi, prosím vás, používejte ty perspiranty. Hezky ráno.
1: Ale zase ne moc, protože je to taky
0: tak
1: blbý.
0: Tak to byla včera moje taková hodinová jízda Prahou a mám vybráno. Myslím, ano. Že do Vánoc.
1: Já mám další moc pěknou fekální historku, ale tu tady říkat nebudu, protože za prvé je to hnus a za druhý jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Petr Pavel bude doplněný do delegace. Jihoafrická republika slaví historický fotbalový úspěch a už za dva dny.

0: začíná Bloodfest. Petr Pavel si nakonec prosadil svou ministerstvo zahraničí, ho dneska oficiálně doplní do české delegace mířící na summit NATO v turecké Ankaře. Udělá to i přesto, že vláda do ní v pondělí prezidenta nezařadila. Ústavní soud jí to ale posléze po podnětu od naší hlavy státu předběžným opatřením uložil. Jakou roli bude v delegaci Pavel mít, rozhodne podle ministra zahraničí Petra Macinky kabinet až v pondělí. Zástupci vlády v reakci uvedli, že verdikt ústavního soudu respektují, vyjádřili ale svoje výhrady. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí označil za nezvykle rychlé a mířící proti zájmům České republiky. Zmíněný šéf motoristů Macinka zašel ještě dál a řekl, že předběžné opatření je pokusem o ústavní puč. Někteří opoziční politici označili verdikt naopak za správný. Filmový festival v Karlových Varech se blíží a trpět tam jistou formou přeplněnosti nebudete. Město totiž v této souvislosti otevírá nové veřejné toalety. Od července si tak bude možné odskočit i ve Varšavské ulici. Nové záchody nahradí dožilý WC Point ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní, který v poslednímu červnu skončí a následně se zbourá. Zadarmo to ale nebude. Náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk potvrdil, že za použití nové toalety zaplatíte 10 korun.
1: Provozní budova bude od 8 ráno do 8 do večera, 7 dní v týdnu, po dobu festivalu do 22.00. Jsou to toalety s obsluhou, kompletně moderní, dámy, páni a bezbariérový přístup.
0: V době konání filmového festivalu, který startuje 3. července, se rozšíří otevírací doby i dalších veřejných toalet ve městě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Ve Venezuele platí stav nouze. Po silných zemětřeseních ho vyhlásila prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. A ke všemu se tradičně vyjádřil i americký prezident Donald Trump. Podle něj si událost vyžádala zničující počet obětí a Spojené státy jsou připravené Venezuele pomoci. Otřesy měly sílu až 7,5 stupně a patří podle místních úřadů k nejsilnějším zaznamenaným ve Venezuele za víc než 100 let. V zemi se zřítilo několik budov a zavřené je také hlavní letiště.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Zatímco česká represi za oceánem balíku Jihoafrická republika slaví. V závěrečném kole skupinové fáze totiž porazila 1-0 Koreu a poprvé v historii postoupila do play-off. Jediný gól utkání v Monterrey vstřelil v 63. minutě Tapelo Maseko a jeho celek se tak v naší skupině A posunul na druhou příčku. Ani Korea ale ještě nemusí splakat nad vejdělkem. Musí si teď počkat, zda jí budou 3 body stačit na postup ze 3. místa. To rozhodnou až další zápasy. Bloodfest už buší na dveře. Jedna z největších hudebních událostí letošního roku vypukne v Královéhradeckém parku 360 už tuto sobotu. Brány areálu jako takového se otevřou v pravé poledne. Snídaňová zóna je ale přístupná od 8. Hraje se na 3 pódiích a jako první se na jednom z nich v 1 hodinu objeví česká zástupkyně Pam Rabbit. Největší hvězdy Primal Scream a samotný Youngblood vystoupí samozřejmě večer, a to v prvním případě krátce před 9 a v druhém v 10 hodin. Mezi centrem Hradce Králové a parkem 360 bude jezdit speciální kivadlová doprava a zároveň bude na místě připravený i dostatek parkovacích míst. Za auto se na parkplacu nejblíž areálu platí 350 korun za den a není dovolené ve voze následně přespávat. A ještě jedna poznámka, platby na Bloodfestu jsou zásadně cashless, za všechno tedy zaplatíte kartou, hodinkami a mobilem, hotovost vám tam prostě a jednoduše nevemou. A hurá na počasí, já myslím, že to nemá cenu moc rozmazávat. Velký horko, 34 stupňů a velký jasno.
3: No, jasno je i v dopravě, protože už poměrně dost kolon, takže pojďme na Znojemsko, výjezd z Borotic na Práče, havaroval motorkář. V Praze Kbelská s Kolbenovou na Hloubětín 2 osobní auta.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
3: A největší cirkus bude zítra, a to během dne, protože jakmile děti dostanou vysvědčení, táhnete prostě do jiných luhů a hájů. Hezký ráno, 7.05.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: A příště přibližně za 4 minutky se tady pustíme do dopravních informací, takže vyjďte v pohodě. Tady jsou Doors.

0: Přišel kolega, říká, dneska hraješ dobře. No to já vím, já hraju vždycky dobře, že jo? 7 hodin 19 minut.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přišel kolega a říká, nejedete moc dobře, no to já vím, že nejedete moc dobře. Lenko, ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Brna po pojíždí kolona od zdip od 8. kilometru přes Cínoveckou až do Liberecké. A kolony v obou směrech popojíždějí na Pražském okruhu před Ořechem a houstne provoz také na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Běchovicemi. Z Global Assistance, Lenka.
0: Průtah Friedlandu nad Ostravicí směr Frýdek Místek, je tam havárie osobního auta s opatrností průjezdné. Trasa z Kralovic na Plzeň za Kazimírovem, dvě osobní, a v Karviné třída 17. listopadu na křižovatce Svatopluka Čecha. Tady taky bouračka dvou osobních aut, takže i tady opatrně. No a ještě pojďme na Klatovsko, mezi Klatovy a Domažlicemi. Je to u koutu na Šumavě, došlo k dopravní nehodě, náklad s motorkářem.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
11: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak jsme se těšili, jak budeme všichni jásat. A ono kulový. No, za chvilku Lufa Nálek Hagen, taky alkohol, taky Lenny Kravitz, ale taky Zuzana.
1: Ano, já bych chtěla pogratulovat.
2: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Bych chtěla pogratulovat.
1: Pogratulovat, ano, všem fanouškům, aspoň těm, který jsem dneska potkala, když jsem toho na kole projížděla tu Prahu, tak opravdu jsem potkala pár smutných fandů, který vstali, sledovali, plakali a vydrželi to. Já myslím, že zatímco náš tým tu gratulaci si asi úplně nezaslouží, tak ty fanoušci, kteří i v tyhle nekřesťanské hodiny vstávali a fandili rozhodopádně, ano. No a to už jsem naznačila téma tohodle rychlého předhledu. Českýmu fotbalu totiž ujíždí vlak a nejsou mu už vidět ani koncová světla. Velmi nekompromisně to řekl bývalý reprezentant Karel Puborský s tím, že tento pro náš tým velmi ostudný šampionát svlékl národní manšaft do naha. Poborský celkem jasně vystihnul fakt, že Čechům vypadlo fyzično, ani taktická stránka nebyla dobrá a sestavu pořád hledali od začátku až do konce mistrovství a nutno říct, že nakonec ji vůbec ani nenašli. S tím souhlasil i druhý expert přímo v dějišti šampionátu Michal Kadlec. Podle něj jsme postup prohráli už v úvodních zápasech s Koreou a Jihoafrickou republikou, což není nic jiného než reálný obraz českého fotbalu. Přestože jsme ve skupině neměli světové týmy, skončili jsme v ní poslední. Možná to aspoň někoho nakopne začít konečně něco dělat a ne se pořád jenom bít v prsa.
0: No, tak si z toho něco vememe a pustíme si muziku.
2: Radio Rock Zone.

0: 7:38, což je čas, kdy si zase tak jakoby trošku vytáhneme nějaké informace, kam by se dalo vypadnout o víkendu, a navíc vlastně oni jsou prázdniny, takže někdo tady nebude mít ty první týdny kam jít, takže tak trošku jakoby napovíme. Tak pojďme, začneme u aut, protože téměř tisícovka historických vozidel a motocyklů opět míří na Slavkov. Je tady největší český sraz milovníků a majitelů automotoveteránů pod širým nebem, který se uskuteční v zámeckém areálu v parku 27. června a je to od 7 do 14 hodin. Poslední červnový víkend se již tradičně koná Špindlerovská pouť, takže už 33. ročník oblíbené Špindlerovské pouti 26. až 28. No a pojďme ještě do Horažďovic, ty opět ožijí tradičními slavnostmi kaše. Mírový náměstí se 27. promění ve středověké tržiště plné rytířů a kejklířů. Slavnosti se konají jako vzpomínka na obléhání města, při kterém zde v roce 1307 zemřel český král Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou šetrnost král kaše. No a ještě pojďme do Kvasin, tam bude taky bitva, 9. ročník historických slavností. V Kvasinách ožijí v sobotu 27. a místní dějiny velkolepou bitvou, šermířskými turnaji, hudbou a ohňovou show. To potěší jak místní, tak i ty, kteří se přijedou jenom podívat.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assist.
0: A potěšíme řidiče, protože samozřejmě ano, máte úplně prázdné silnice. Ne, pardon, omlouvám se. Z Jindřichova Hradce směrem na Tábor na výjezdu z Kardašovy Řečice. Osobní auto s nákladním. Tak v Praze Pražský okruh 20. kilometr, kde je jednice, tam poruchaný nákladní auto. No a ještě v Praze Xaverově ve Žlípku poblíž křižovatky Václava Špačka havarovalo osobní auto. Jinak kolony.
2: Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kaplám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: No, jestli jste někam teď vyjeli, tak přidáme nějaký ty dopravní informace a hned za chvilku třeba Limp Bizkit.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Informace sleduje z Global Assistance. Lenka, ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Regulují provoz na městském okruhu v Blance. Očekávejte zdržení na vjezdech do tunelu od Dobřížské, Patočkovy nebo Povotavské. V Praze doprava odpovídá ranní špičce, zdržíte se na klasických místech, jako je východní Štěrboholská a jižní spojka v obou směrech a kolony v obou směrech jsou před Ořechem na Pražském okruhu. Z Global Assistance Lenka.
0: My pojďme dál se podívat na ulice na Táborsku mezi Košicemi a Tučapy, odbočka na Myslkovice. Havarovaly tam dvě dodávky. V Českých Budějovicích Strakonická na křižovatce s Plzeňskou havarovalo osobní s nákladním. Ještě si dejte pozor na D8, půl kilometr na Prahu stojí v koloně poruchaná dodávka. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh a samozřejmě s tím i samosebou kolona. Tak, jedeme dál.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
12: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Ulice tady bavíme, prosím vás, pěkně nejezdilo metro, Bčko, 2 hodiny ráno narazilo
1: do
0: nějakého, nějakého kabelu narazilo. Ale co my víme, spoustu dalších věcí. Třeba jako to, že 13. století dneska budou hrát na Bezinfirefestu ve spáleném Bořičí. Takže jestli chcete ještě vidět čas, 16.45, pokud nebude zpoždění. Jinak tam teda třeba High Parasite, Distant, Arakain ve 300 na jednu noci. A pokud byste chtěli ponocovat, tak si vydržte v 1.55 ještě Enisum. Tak to je program nebo část programu Bezinfirefestu ve spáleném Poříčí na dnešek. Kam má pozvánku Zuzana?
1: Ale vůbec jsem tě neposlouchala, teď víš o tom?
0: Ty jo, tak člověk, aby si tady dělal všechno sám normálně.
1: To je hrozně, víte, co si neuděláš, to nemáš.
0: Prostě, kdyby náhodou jste někam chtěli, se podívejte do klubu, ne? Je to naprosto jasný, tam máte všechno, vás pozvu ještě tady maximálně do letního kina, třeba ve Vlašimi, letní kino, film Po večerce v 21.15 a kino Houštka v 21.30 Pět švestek. A teď ty melouny.
1: A v Houštce budou někdy segry tenhle víkend, nebudou náhodou?
0: Já jsem nějak na to koukal,
1: já si myslím, že zítra.
0: Vím, že se včera jsem...
1: Tak když už tam budete na těch pičvestek, tak si zbalte pičvestek a přespějte tam a zůstaňte tam na segry.
0: Jo, pochladit se máš příští
1: den. Abych taky něco řekla, že?
0: Tak to řekni. Řekni,
1: to je všechno.
0: My řekneme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: No ale já jsem hrozně nepřipravená.
0: Ježišmar, tak já vám to řeknu takhle, 23
1: pojďme
0: stupně venku a co tam máš?
1: Víkend může přinést pařáky, jaké tu dlouho nebyly, tady jste se ve Wimbledonu chtějí vyhýbat médiím a v Praze zítra zahrajou Doki Dot. Tropická vedra nás o víkendu naprosto ochromí. Meteorologové dokonce očekávají, že místy vystoupí teploty až nad 40 stupňů. Klimatizace proto jedou na plný výkon. Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové je ale potřeba je přece jenom používat s rozumem.
3: Takže je takovéto horko a disponujeme kvalitní klimatizací, která je revidována, ať už je to doma nebo v autě, tak určitě klimatizace je vhodná, výhodná, protože snižuje tu teplotní zátěž toho organismu. To nastavení té teploty je vhodné nedělat úplně na tu nejnižší teplotu, aby ten teplotní rozdíl nebyl tak vysoký.
1: Lékařka také apeluje na dodržování pitného režimu, obzvláště opatrní by měly být v těchto vedrech chronicky nemocní děti a seniori. Program Nová zelená úsporám

0: A zase zelenou. Už za 2 hodiny se otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je tentokrát určená jenom zranitelným domácnostem v programu Light. Ty můžou požádat až o 400 tisíc korun. Ostatním domácnostem ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Příjem žádostí potrvá do 31. října nebo do vyčerpání alokace. Britský vrah miluje seriál Dexter a údajně i v díle o sériovém vrahovi, který nedokáže prožívat běžné lidské emoce, našel inspiraci pro své zrůdné činy. 40-letý James Desborough čelí obvinění, že loni zavraždil 2 muže. Posléze rozřezal jejich těla na části a ty pak hodil do ohně. Prokuratura u soudu předložila důkazy, mezi kterými jsou nejen jejich zbytky, ale taky víc než 1900 úlomků spálených kostí, které se našly v mělkých hrobech a v řece poblíž pachatelovy chaty v lesích v jihozápadním cípu Anglie. Obviněný ale vinu popírá.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tenisové protesty budou pokračovat. Hráči i hráčky je po Roland Garros přivezou i do Wimbledonu. Chtějí si tak vydupat vyšší odměny za svoje výkony. Omezí proto na minimum svoje mediální povinnosti. Po zápasech během celého prvního týdne londýnského Grand Slamu budou někteří z nich k dispozici jenom na 15 minut. A pak... Mystic Skate Cup na Pražské Štvanici přinese velký hudební zážitek. Zítra ve 8:45 tam v rámci téhle parádní skateboardové soutěže vystoupí americká kapela Dog Eat Dog. Skupina z Bergen County v New Jersey, která funguje už víc než 30 let, u nás bude hrát víc než hodinu. Před ní, před dalšími interprety, které zítra i během víkendu na Štvanici vystoupí, se uskuteční hodně sledované závody skejťáků, které začínají všechny 3 dny, někdy kolem poledne. Už od včerejška se ale na místě konají oficiální tréninky, takže můžete dorazit a podívat se. Víc informací hledejte na webovkách akce. A hurá na počasí, to je stručný, bude jasno a horko, teploty až 34 stupňů.
2: Tam to bude zítra zase vonět. Ono celý víkend, ale my se jdeme podívat zase na silnice, jak jinak, že jo? Co bych pro vás mohl mít? Samozřejmě kolony. Praha 5, tunel Mrázovka na Břevnov. Je tam poruchaný vozidlo, takže kolona už od Barrandovského mostu. Ústí nad Labem, sociální péče, ulice, tady pozor, ve směru do centra 2 osobní a ještě na Klatovsku průjezd Srním směrem na Rejštejn. U obecního úřadu havarovalo osobní auto s traktorem.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: A taky vás vyhodíme ještě dneska třeba koupit nějaký zvýhodněný vstupenky na festival, který se koná po celé léto. To jsou Hrady CZ. Tam bude třeba Dan Landa, takže dneska máte poslední šanci za zvýhodněnou cenu.

0: Černý Joe, 8 hodin 17 minut, no venku teplota stoupá 23 stupně, už na některých může samozřejmě na sluníčku být víc, ale pojďme dál, Marmozec připraveni.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Stejně tak jako Lenka, ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V Praze 5 v tunelu Mrázovka směrem na Břevno stojí na vozovce porouchané auto, blokuje jeden jízdní pruh, kolona je od jižní spojky od sjezdu na Krč. Na pražském okruhu ve směru na letiště na 11. kilometru za sjezdem na Zbraslav bourala dvě osobní auta, blokovaný je levý jízdní pruh a kolona má téměř 1 kilometr. Hodně ucpaný je také pražský okruh ve směru z letiště na dálnici D1 už od plzeňské D5 od Rudné od 5. kilometru až Kořechu na 19. kilometr a dlouhá kolona popojíždí ve Strakonické ve směru do centra už od pražského okruhu. Global Assistance, Lenka.
0: Pojďme do Bruntálu, od Krnova u Oborné, dodávka s autobusem. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh a na Barandově Renoirova ulice pozor dvě osobní auta.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
11: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
10: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
11: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
10: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: My Chemical Romance a Sync.
1: Šampionát na rádiu Rockzone.
0: A z vesela jdeme dál, samozřejmě na muziku Meredith Brooks, taky Rammstein a taky Zuza. Hezký den.
2: Tak já vám tu veselost teda trochu zkazím, za to se omlouvám. Jak už asi všichni víte, čeští fotbalisté balí fidlátka a vrací se z mistrovství světa domů. A Ladislav Krejčí si žádné velké servítky ohledně toho nebere. Po spackaném mistrovství světa kapitán českého týmu přiznal, že ho takhle rychlé a trochu ostudné vyřazení hodně mrzí, ale manšaft podle něj prostě jenom narazil na tvrdou realitu. Zápas s Mexikem považoval za největší ve své kariéře. Po něm ale Ladislav Krejčí prožíval jedno z největších zklamání svého sportovního života. Vysoká prohra 0-3 totiž poslala české fotbalisty z mistrovství světa domů už po skupinové fázi. A to bylo pro všechny hodně kruté. Podle něj český tým jel za oceán s tím, že rozhodně ze skupiny postoupí. A vystřízlivění bylo smutné a drsné. Jak konkrétně řekl, víra byla velká, ale bohužel realita, výsledky i výkony našim fotbalistům ukázaly zrcadlo a to je, jaké je. Získali tak aspoň prý přímé porovnání, jak na tom ve srovnání s ostatními zeměmi jsou. A s tím je teď potřeba něco dělat.
1: Radio Rock Zone.
0: Tak jim pošlem písničku.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: V Berouně na Třídu míru, tady pozor, havarovala tam dvě osobní auta. V Plzni Masarykova ulice na křižovatce se Smrkovou, osobní s nákladním. Příjezd do Krnova od Polska, bourala dvě osobní auta. No a pozor, na Prahu D8, tam jsou taky teďka čerstvě v sobě dvě osobní auta. Jinak v Praze samozřejmě kolony, ve větších městech taky. A pak se ještě pojďme podívat do Prahy, do ulice v Holešovičkách před mostem Barikádníků. Je to do centra, dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: A to vás asi bude zajímat, jak bude, takže já vám hned řeknu předpověď počasí. Dneska očekávejte poměrně horký den. Ano, bude jasno, během dne přechodně polojasno, 29 až 34. V noci na pátek nám teploty klesnou samozřejmě na nějakých 17 stupňů, uvidíme, ale zítra přes den opět poměrně horko, 31 až 36 stupňů. Bude jasno. Jak to bude vypadat o víkendu? V noci 21 až 16, přes den 33 až 38, to je sobota. No a neděle bude jasno nebo skoro jasno, v noci teploty klesnou na 23 až 18, přes den 35 až 40, to nechcete.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kaplám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Letíte jako blázen. Já vím, že Michael Jackson k nám nepatří, ale už je to 17 let, co tahle ta hvězda, tenhle ten král popu vlastně zemřel. Dneska samozřejmě si to připustí a nějakým způsobem připomene i celý svět. A to songem Heal the World. Bude to ve 23:26, pokud sledujete sociální sítě, tak asi víte, o čem to je. No a my budeme samozřejmě se věnovat i našemu dalšímu vysílání. Za chvíli totiž Tomáš, ten tady bude mít dneska i hosta, no a samo sebou, pokud máte nějaký dotaz na dnešního hosta v pořadu Odposlech Toma Fredeho, bude to Dušan Lébl z kapely Apple Juice nebo taky Plexis, pište na studio@rockzone.cz. My jdeme dál na silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Informace pro nás opět samozřejmě má ta nejpovolenější, a to je Lenka, ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V ulici v Holešovičkách před mostem Barikádníků směrem do centra se srazila dvě osobní auta. Dlouhá kolona sahá až ke sjezdu na Ďáblice. V Praze je velmi silná ranní špička, kolony jsou na obvyklých místech, jako je východní Štěrboholská a jižní spojka ve směru na Smíchov, mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak také od Krče až do Dobříské. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Loděnice od 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr a ve směru z dálnice D1 na letiště se popojíždí také před Ořechem z Global Assistance.
0: V Holešovičkách nájezd na Novou Povltavskou směrem na Břevnov Bacha, je tam osobák s dodávkou, takže zdržení, no a samo sebou těch nehod samozřejmě všude moc. D5, 7. kilometr v levém pruhu dvě osobní auta, je to ve směru na Prahu. Ústí nad Labem Pražská ulice, je tam sražená srna. No a pak tady mám ještě další informaci. V Berouně třída míru havarovala dvě osobní auta. Pěkný den s Tomem.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: volá nesmrtelný hlas Chrise Cornela na Radio Rock Zone, necelá minuta do 9. čtvrtek 25. června. Hezký ráno vám přeje Tomáš Frede Ivanům. Tyjo, Salomům nebo Salomám, asi já nevím, těžko říct takhle z hlavy. A Fabricium, všechno krásný, mají dneska svátek, den námořníků, takže jsme měli všichni vyjít v pruhovaném. Nevadí, já mám pruhovaný aspoň trenky, takže jsem splnil. A je tady taky Zuzka, taky přeju krásný ráno, pojďme do toho všeho.
1: Nesplnila.
0: A jestli pak ty splnila no, den bez nesplnil. Kalhotek?
1: To je
0: ten
1: taky
0: byl,
1: dneska.
0: Ten byl v pondělí.
1: Ale teď už to...
0: Ten byl v pondělí v úterý, jsi ukázala na Myšák a Myšák chodí na ostrov furt, no to já vím.
1: Já jsem myslela, že jsem to ukázala já na Myšáka. Ne, neukázala. Ale vlastně jsem ho splnila, protože no. Já bez kalhotek spím, že jo?
0: Aha.
1: Takže vlastně jsem jakoby zahájila ten den dobře, když jsme se do toho takhle vrhli. Taky jsem chtěla popřát našemu věrnému posluchači jahodovému salámu, když se do toho Salomy a tak trošku nějak zamotal, tak mě to úplně jako evokovalo, doufám, že poslouchá. A co se týče takových těch aktuálních věcí, tak bude vedro, bylo vedro a je vedro. To vám ovšem nesmí zkazit víkend, který se chystá a můžete se na něj připravit i nějakou muzikou, protože festivaly budou a ne, že ne. A některé už jsou, třeba v letním areálu ve Spáleném Poříči pokračuje Basin Fire Fest, tak tam určitě vyražte, pokud už tam nejste. No a za nějakou dobrou muzikou můžete vyrazit třeba i do Prahy, do kafé v lese, kde hraje Lewis McLachlin a taky Piškot. Další naše tipy jako Dicinky na www.rockzone.cz, Cyklab Life, anebo na našich sociálních sítích, to je jasná věc, ale teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Už jsem to naznačila, naši zemi čekají kruté pařáky. Čeští tenisté vyrazí do těžkých soubojů a Iron Maiden se vyjádřili k nešťastnému koncertu v Paříži. Česko čeká doslova a do písmene teplotní peklo. O víkendu vystoupají teploty ke 40 a meteorologové předpokládají, že by mohl padnout i historický rekord, který činí 40,4 stupně a naměřili ho v roce 2012. Bude totiž kromě vedra taky naprostý jasno a slunce bude tudíž pálit jako smyslu zbavené. Lékaři proto doporučují zdržovat se co nejméně pod jeho přímými paprsky, hodně pít a to hlavně vodu nebo bylinkové studené čaje a také se poctivě mazat krémy s vysokým UV faktorem. V neděli se pak můžou v důsledku

0: Kepler přihnat i silné přehánky a bouřky. No a v pondělí by se snad mohlo ochladit, ale žádný zázrak nečekejte, i tak se budou teploty držet nad 30. A horko ovlivní samozřejmě jeden z legendárních festivalů. Jedná se o folklorní Strážnici. Ten začíná vystoupením zahraničních souborů pro školy už dneska. Jedná se o jeho 81. ročník. Jak se na něm počasí může promítnout, zjišťoval na místě náš redaktor Honza Čada.
1: Způsob tohoto raného léta zdá se mi poněkud přehorkým. Parafrázuji klasika. Výrazný podpis počasí s teplotami těsně pod 40. Musí akceptovat organizátoři 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Bude se tančit, pět a dovádět, ovšem to vše v krojích, což bude převelice náročné. Vedení města s pořadateli se ještě radí, jak svlažovat hosty, návštěvníky, najmě pak účinkující. Tady je každá chladná rada drahá. Jan Čadár, Strážnice.
0: No a kromě toho, že vedro je také sucho, a to nejen u nás, ale i na Slovensku, i tam ohrožuje stále víc obcí. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit pro vodu k cisternám. Je jí totiž málo. A obecní rezervoáry se podle zjištění našeho redaktora Josefa Balka vyprazňují rychleji, než jak se stihnou doplnit.
2: Meteorológovia varujú, že nedostatok vody sa bude ešte prehlbovať. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Josef Balko, Slovensko.
3: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Hned tři české tenisty čekají dneska čtvrtfinálové souboje. Už za 2 hodiny by měl na Malorce nastoupit Vít Kopřiva proti Američanovi Ethanu Quinnovi. Zhruba ve 16:00 pak v Eastbourne vyzve Tereza Valentová Němku Tatianu Mariáovou. No a o hodinu později je plánovaný v Bad Homburgu zápas Karolíny Muchové s Dánkou Klarou Tausonovou. Výkony českých hráčů budeme samozřejmě sledovat. Iron Maiden se konečně ozvali. Kapela vydala prohlášení po nevydařeném koncertu v Paříži. Tam zakázala fanouškům používat mobily, aby se mohlo bez jejich světýlek dobře natáčet video k jejich připravovanému dokumentu o turné Run for Your Lives. Jenže všechny plány zhatil rozsáhlý výpadek proudu v celém městě. Kvůli němu legendární skupina zkrátila koncert o 10 minut a fanoušci z toho byli značně rozladěni, i když věděli, že jejich idolové za to nemůžou. Tím teď oficiálně poděkovali za trpělivost, pochopení a neochvějnou podporu během mimořádně náročné situace a dodali, že to pro ně znamenalo opravdu hodně. Aby ve francouzské metropoli stihli nařízený konec půl hodiny před půlnocí, museli ze setlistu vyškrtnout oblíbené hity Aces High, Fear of the Dark a Wasted Years. Pecku Two Minutes to Midnight to navíc přerušilo. Mých předchozích slov už tušíte, že bude vedro. Ano, bude i dneska. Čekejte jasno a teploty do 34 stupňů.
4: Děkujeme pěkně. No a my se podíváme. Aha, no, tak já už jenom tak jako v rychlosti zmíním nějakou dopravu. Jak mi to tady Miša, která našteloval v Olešovičkách na nájezdu na Novou Povltavskou směrem na Břevnov, došlo ke střetu osobního auta s dodávkou, počítejte s krátkým zdržením. No a teď už tady muzika, dáme si Hollywood Undead, Becka nebo taky Nightwish.
3: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se na to podívat. 9.22, tak nejprve informace tedy z té pražské dopravy, až se mi to tady dotoulá, samozřejmě přináší Lenka. Leni, jak to vypadá v tuhle chvíli?
2: Čau Tome, hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 před sjezdem na Ďáblice došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Neprůjezdní je jeden jízdní pruh, kolona se tvoří od Klíčan. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je fronta od Loděnice od 5. kilometru až na pražský okruh Kořichu na 19. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na letiště se zdržíte od Jesenice až k Kořichu. A fronta je v Kbelské ve směru do Letňan od Novopatské i od Hloubětína. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, díky.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: No hele, přituhuje těžce, v tuhletu chvíli 27 stupňů, jasno, dnešek bude opět jasný, během dne místy přechodně až polojasný, teploty až 34 stupňů, prosím pěkně, mysleme na to. Mezi 20 a 15 to zůstane viset v noci, no a pátek až 36 stupňů, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, opravdu pitnej režim, stín a tak dále, a tak dále. Ideálně samozřejmě svažit se někde u vody. No, dáme si novou vypsanou fixu, pecku, bylo to jistý.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Pojďme se na to podívat. Máme samozřejmě už malý pátek, tedy ve čtvrtek 25. června, kde se bude muzicírovat, prosím pěkně. Ano, běží už Bezim Firefest, což je v letním areálu Spálené Poříčí. To je směr Plzeň zkrátka. No a co se Prahy týče, tak klubovky na Sedmice na Strahově. Gaze, Sarge, tyjo, Josarian a další v Šapo, dneska Marbled Eye a taky Prokop, Louis McLaughlin a Piškot, psáno Piscot, v Kafe v lese, Rotten Hands v přístavu 18600, nějaký revivaly jsou ve vagonu v Metro Music Baru v Brně, Nasty Neighborhoods, v Ostravě, v pavilonu, nevím, proč jsem si jel očima zase na tu sedmičku Strahov. Ostravský pavilon, dneska Getaway. No, mám pro vás Danko Jones.
2: Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jen to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 9:45 ještě jedna rychlá doprava. Pojďme se na to podívat. Na Klatovsku na průjezdu Srním směrem na Rejštejn. U obecního úřadu havarovalo osobní auto s traktorem. Místo nehody je s opatrností průjezdný na trase ze Železné Rudy ve směru na Klatovy. U Běšin havarovalo nákladní auto do viaduktu. Provoz místě zpomaluje. No a Praha Holešovičky na nájezdu na Novou Povltavskou směrem na Břevnov došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Počítejte s krátkým zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.

0: Minuta a něco málo do 10. Hezký čtvrteční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Všechno krásný ještě jednou všem Ivanům, ale taky třeba Fabricium. Mé jméno Tomáš Frede, já jsem to říkal, viď? Tak já to řeknu po třetí. Tomáš Frede vám přeje krásné dopoledne, rané dopoledne. Někdo by mohl nabídnout, že je teprve ráno. Tak to je vaše věc. Hní dopiši. Pojďme si dát zprávy, to je věc jasná. Zuzi, ahoj. Jo, počkej, takhle. Aha.
1: Děkuji, Tomáši Frede.
0: Aha, děkuji.
1: Velmi se ráda, že jsi mi zapnul mikrofon, ano.
0: Že jsem tě takzvaně připustil.
1: Ano, ano, to se nestává už tak často. Děkuji. Já bych chtěla říct, že dneska můžete vrazit nikam za muzikou, to je jasná věc. Mrkněte se na naše webovky a na naše sociální sítě, ale taky se můžete třeba jenom připravovat na velký víkendový festáky, protože, jak už jsme tady párkrát zmínili, těch následujících pár dní bude opravdu velký. Nejen, že se bude konat Bloodfest, o kterým jsme už mluvili, ale můžete si také popřemýšlet, zda byste nevyrazili na Karpaty Fest, kde je třeba kapela Lucie, Mighty Sounds, ty samozřejmě musím zmínit v Táboře, tam je strašná spousta super kapel, no a nebo tak do Třetice bych vám taky mohla tady tak jako vypíchnout Punkfest Hnačov, tam hrajou třeba Vision Days, nebo Totální nasazení, který nedávno zahráli nám na lodi a bylo to parádní, tak si to tam můžete zopakovat a tak dále, prostě je léto, parní léto, k tomu ještě dodám a akcí se koná víc než dost, tak si popřemýšlejte někde v chládku o tom, jak se pobavíte a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nákup dálničních známek přechází jinam. Fotbalisté Íránu dostali na mistrovství výjimku a ti naši už si za oceánem nekopnou. Řidiči pozor, e-shop pro nákup dálničních známek přešel na novou adresu. Stránka nově funguje pod státní doménou gov.cz. Řidičům má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a chránit je před těmi falešnými. Lucie Bartáková z Fondu dopravní infrastruktury radí šoférům si zadanou adresu vždycky ověřit.
3: Při nákupu dálniční známky doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky.
1: Dobrou zprávou je, že původní stránka zatím zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na tu novou. Gibbs zahájila další hodně sledované stíhání policisty. Ten zasahoval se svými kolegy 17. května v noci proti dvěma mladíkům ve věku 19 a 23 let v Českých Budějovicích. Oba se podle policistů chovali hlučně v domě, na což upozornil jeden z jeho obyvatelů. Po příjezdu policistů začali výtržníci utíkat. Muži zákona je ale dohonili a přestože se prý okatě vzdávali, daný uniformovaný chlapík prý jednoho z nich udeřil a také kopal. Trestní stíhání proti němu je vedené mimo jiné jako podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Fotbalisté Íránu dostali od amerických úřadů nečekanou úlevu. Kvůli přísným bezpečnostním pravidlům musel tým dosud na zápasy mistrovství světa ve Spojených státech složitě cestovat ze své základny v Mexiku. Před klíčovým pátečním duelem s Egyptem jim ale Washington poněkud ulevil. Podrobnosti dodá naše americká zpravodajka Hedvika Miller.
4: Íránští fotbalisté se mohou do Seattlu přesunout o den dříve. Úřady jim před zápasem s Egyptem prodloužili víza na 8.40. Hodin. FIFA i experti přísná pravidla kritizovali jako diskriminační. Odpůrci úlev naopak varují před špionáží. U řadových Američanů si ale íránský tým získal sympatie vzkazem šatně. Ručně napsaným písmem děkovali za pohostinnost a popřáli světu mír. Íránci musí po zápase USA neprodleně opustit. Se Spojených států

0: Zvyka Millere.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: No a u Mičudy zůstaneme. Čeští fotbalisté ale ani nakonec nepřekvapili. Naše reprezentace prohrála v závěrečném zápase skupiny A na mistrovství světa s favorizovaným Mexikem vysoko 0-3 a pánové si balí kufry. Do vyřazovací fáze tím pádem ani náhodou nepostoupili. Na šampionátu jsme se neukázali v ani trochu dobrém světle. Ve třech zápasech jsme získali jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika jsme hned na úvod celkem nečekaně prohráli i s Koreou. Ve čtyřčlenné skupině jsme tak obsadili hodně smutné poslední místo a bez velkých ovací jedeme domů. Letní nádech už má i naše pozvánka do kina. Novinkou je tam totiž česká komedie Po večerce. No a díky ní se na chvilku můžete ocitnout na bláznivém táboře a zažít nostalgii staré lásky a taky boj o záchranu prázdnin. A do toho šla i Saša Ptáčková.
3: Manažér Kráťa přebírá chátrající dětský tábor plný chaosu.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Situaci navíc zkomplikuje příjezd jeho dávné lásky Anešky v roli přísné hygieničky a jejího partnera, Kráťova starého rivala.
4: Ty jsi na mě po těch 20 letech prostě pořád naštvaná, co?
6: Nerozumím.
4: Jsem byl prostě mladý a blbej.
6: Byl zde byl.
3: Ten má z pozemky dravé plány, což rozpoutá boj o záchranu letních vzpomínek.
2: A počasí stručně bude jasno a teploty 34 stupňů.
7: No, já jsem tady na tebe samozřejmě mával,
2: já
7: že jsem se seknul jenom kousek, protože jsme tady typovali samozřejmě téměř celý předchozí týden s Pištem, jak to dopadne. A já jsem teda typoval 0,2. No, tak 0,3.
2: No, tak to bylo vofous,
7: gratuluju, kluci,
2: byste
7: ještě více úspěšný, no, nejsem čekal. No nic, každopádně... Tím to pro nás prostě víceméně jasné, no. Jede se domů,
2: krokodil se tak těšil. Řekla.
7: Tak teď už pojďme za muzikou, dáme si klasiky Led Zeppelin, dáme si Greta Van Fleet, mám pro vás taky Badown Gang.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.19, podíváme se na situaci v dopravě společně s Lenkou. Leni, ahoj.
2: Ahoj, to má hezké dopoledne. Na Pražském okruhu z dálnici D1 na letiště regulují provoz tunelech a koloné od Jesenice k Ořechu. Navíc u Zbraslavy na mostě policie došetřuje dvě nehody. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 je kolona od Zličína k Ořechu. V návaznosti na to je ucpaná plzeňská D5 od 7. kilometru. Tady navíc na konci kolony bourala dvě osobní auta. V Bubeneckém tunelu ve směru do Troji blokuje pravý pruh nepojízdné nákladní auto. Počítejte se silným provozem a s regulací v tunelech. A ve Svatovické ulici u Vítězného náměstí se srazilo osobní auto s autobusem. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. Z Global Assistance, Lenka.
0: Radio Rock Zone.
3: Potisk, trička, bela bel, CZ.
4: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Queen na rádiu Rock Zone a dneska taky Dušan Lébl, tedy z kapely Apple Juice a taky dlouholetý člen legendárních Plexis. To je jen malé upozornění na další díl pořadu od poslech Toma Fredo, klasicky od 13 hodin každý čtvrtek, tedy dnes od 13 s Dušanem Léblem, no a taky to bude před prázdninama poslední díl, pak si dáme prázdniny a navážeme zase až v září. To jen pro info.
1: Rádio Rock Zone. Dneska vám nabídnu něco z oblasti heavy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 10:45 v Plzni v Domažlické ulici na velkým kruhovém objezdu stojí porouchaný vozidlo, počítejte se zdržením. Na trase Karlovy Vary Plzeň za Bezvěrovem u odbočky na Chudeč se srazila dvě auta, blokují jeden jízdní pruh, kolona se netvoří. No a v Praze v Cínovecký ve směru na Drážďany za sjezdem na Čakovice bourala dvě auta, blokují jeden jízdní pruh, kolona se tvoří od Hloubětína.
0: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne. Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: A-Series, ale co to kecám, Airburn na rádiu Rockzone, minuta něco málo do 11. ale tak myslím si, že jsem byl těsně vedle. Krásný dopad, ale... Prosím tě, můžeš si to vzít, Zuzi? Zakopl o vlastní jazyk.
1: Taky takové jako období.
0: Já tady takhle jako se vpiju, jak ten Homer Simpson do toho křoví, prostě zajedu, zmizím a už nebudu.
1: Ano, já myslím, že nápad vpiju je takhle ve čtvrtek, což je můj pátek docela dobrý, jako to musím říct, bacha na to je vedro. Ale zase jako to bylo levnější, že jo? Co si budem povídat, všechno má svoje výhody. No a kde byste tak asi mohli do sebe něco lupnout? No tak dnes například v přístavu v Praze, v jeho číslo neumím přečíst.
0: 18600, ne, nebo jak to je?
1: No tak to je, ale...
0: Znám z paměti.
1: Je to jako PSČ, nebo ano, je to 18600?
0: Ne, je to opravdu číslo popisné tohoto... Prostoru,
1: dneska jsem kolem ní zrovna jela.
0: Já ho mám taky kousek v podstatě od baráku, no.
1: Ano, a nikdy jsem tam nebyla, byl jsi tam?
0: Byl jsem tam,
1: no, tak vidíš
0: několikrát.
1: Co tam
0: dobrý
1: žipuju?
0: Pivo, prostě. No to nevím.
1: Hele,
0: pivo má to pěnu, teče to, studený ano. To je.
1: Tak aby jsme to nezamluvili, Rotten Hands v tuhle chvíli, v tomhle přístavu 18600, tak tam určitě vyražte, pokud zůstáváte v rozpálené Praze a pokud jste v rozpáleném Brně, tak můžete zkusit Metro Music Bar, kde hrají Nasty Neighbors, jinak samozřejmě už od zítřka startují festáky, tak se na ně těšte a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čechy ničí horko, David Kempf v NHL zase mění klub a Papa Roach míří do Prahy. Tropická vedra nás o víkendu naprosto ochromí. Meteorologové dokonce očekávají, že místy vystoupí teploty až nad 40 stupňů. Už dneska ale není o co stát. Na jihu a východě Moravy proto podle našeho zpravodaje Honzy Čady hledají všemožné formy osvěžení.
3: Pokud jde o tradiční osvěžení, pak samozřejmě přírodní vodní nádrže a koupaliště. Už dnes to byla a v dalších desítkách hodin bude prověrka kapacit od Břeclavy, Porožnov pod Radoštěm, návštěv i teplomě trhají rekordy. Najít kousek místa, kde není nával, je složité, ale ne nemožné. Tady ve Zlíně na Dřevnici i na Valašsku, třeba na Bečvě, to lidé řeší u splavů a na zahradách, nejen v bazénech, stejně tak ve starých vanách, ba dokonce bečkách. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: No a na plný výkon samozřejmě mnohde jedou i klimatizace. Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové je ale potřeba je přece jenom používat s rozumem.
4: Takže je takovéto horko a disponujeme kvalitní klimatizací, která je revidována, ať už je to doma nebo v autě, tak určitě klimatizace je vhodná, výhodná, protože snižuje tu teplotní zátěž toho organismu. To nastavení té teploty je vhodné nedělat úplně na tu nejnižší teplotu, aby ten teplotní rozdíl nebyl tak vysoký.
1: Lékařka také apeluje na dodržování pitného režimu. Obzvláště opatrní by měly být v těchto vedrech chronicky nemocní děti a seniori. Být plavčíkem na německém koupališti je hodně rizikový job. Svědčí o tom i čerstvý případ z města Halver ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. Právě plavčík tam vykázal z koupaliště skupinu 8 teenagerů, kteří se chovali bezohledně a obtěžovali a dokonce ohrožovali ostatní návštěvníky. Jenže mladíci si to nenechali líbit. Na milého plavčíka se vrhli, byli ho a kopali a praštili ho i lahví do hlavy. Hlavní útočník utekl, dalších 7 se ostatním zaměstnancům koupaliště podařilo zadržet. Plavčík skončil v nemocnici a tričko, které měl na sobě, bylo doslova na cáry. Úřady proto zvažují, co s tím, protože podobných případů v Německu přibývá. Možností je, aby koupaliště v létě hlídala i policie.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: David Kempf se v NHL zase stěhuje. Washington totiž poslal českého hokejistu do Buffalo výměnou za jiného útočníka Alexe Tuka. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres už pátým angažmá v zámořské lize. Je to ale ještě jeden fakt, a sice, že mu teď končí smlouva. A 1. července se tak může stát nechráněným volným hráčem. Papa Roach se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jack

0: Jakobem Šadiksem tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého turné Rise of the Roach. Jako předkapely vystoupí Landmarks a Sleep Theory. Vstupenky se začnou prodávat už zítra v 10 dopoledne. Jejich cena se má pohybovat od 1200 do 2000 korun. A k počasí toho moc co říct nemám, bude jasno a horko, teploty vystoupají na 34 stupňů.
1: Děkujeme velmi pěkně, no to já, hele, jsem v tom módu stále, jo, takže jsem se nadechl a opět jsem nevěděl, co vlastně chci říct.
0: Tomáš Freda,
1: ale
0: jsem než, Tomáš Freda.
1: Hele, dáme si jedny celý paparouč, já se teda nespokojím prostě s pár vteřinama, a nicméně je to samozřejmě podložený aspoň skvělou zprávou, takže paparouč dorazí, dáme si tedy jednu pecku od nich, dáme si taky Alanis Morissette nebo Kabát, no a já se jdu schladit.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.20 už za pár a my si ještě jednou milé rádi vyslechneme Lenku, která pro nás sleduje dopravu v Praze. Ahoj Leni.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. V Cínovecké ulici ve směru na Drážďany za sjezdem na Čakovice bourala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od Hloubětina. Hodně ucpaný je také východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Blské přes Novopatskou až na Štěrbohovskou spojku k Průmyslové. Kolona popojíždí i na dálnici D5 z Plzně do Prahy od 5. kilometru až na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr a na pražském okruhu z dálnici D1 na letiště se zdržíte mezi Jesenicí a Ořechem. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, děkujeme velmi pěkně, před námi spojení kapel Yellow Card a Good Charlotte, jejich společná pecka Bedroom Posters.
0: Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
8: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Turbo Hour, Judas Priest na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Krábe se to nebezpečně nahoru, v tuhle chvíli už 32 stupňů, jasno, tak bude samozřejmě po celý den, maxima až 34, v noci to zůstane na nějakých 20-18 stupních, no a pátek bude jasný, během nemísty přechodně až polojasno, teploty, pozor, 31 až 630 stupňů. Fuf, dáme si Dropkick Murphys.
1: Radio Rock Zone.
2: Dneska vám nabídnu něco z oblasti heavy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11:45, my si dáme ještě jednu rychlou dopravu. Na dálnici D5 před sjezdem na Žebrák mezi 32. a 33. kilometrem směrem od Prahy na Rozvadov se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení. Na příjezdu do Litomyšle směrem od Vysokého Mejta se vytvořila 6-kilometrová kolona. Popojíždí se od Cerekvice nad Loučnou po kruhovej objezd u vlakového nádraží v Litomyšli. To je jenom jako pro přesnost. No a v Olomouci v Pavlovické ulici ve směru z centra se srazila dvě osobní auta. Zdržení je nárazový.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
11: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 12. přesně, krásný pravý poledne, dobrou chuť, pokud právě oběd vám, takže si přeju. No a dobrou pič k tomu samozřejmě, protože obzvlášť v těchto dnech je potřeba dodržovat pitný režim, ale já myslím, že i Zuzka vás na to lehce ponoukne.
1: Ano.
0: Má prostě takové opatrovatelské sklony občas.
1: No.
0: Ne, někdy teda jako lidi serou, jo, ale občas ne, prostě ne. Jako má tu tendenci říct ty, ale Tomáši, napij se. A já to udělám.
1: Řeknu ti pi, taková vždycky, to budu žena.
0: Ano, jednou za uherský rok, když se potkáme někde na baru, ale vždycky říká Tomáši pi. A já piju.
1: Ano, samozřejmě, protože musíme si říct, že my se máme rádi a posloucháme se, že jo. Takže proč by taky nepil, když pij? Vy taky můžete pít někde v klubu třeba dneska, protože koncertů se tradičně ve čtvrtek děje docela dost. Například v Brně v Metro Music Baru hrajou Nasty Neighbors, anebo můžete to otočit směrem do naší metropole a zaběhnout do kafe v lese, kde vystupuje Lewis McLaughlin a taky Piškot, ne Pišto, ale Piškot. A další tipy na www.rozum.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. A ne bo si sedněte někam do stínu, dejte si piváka a popřemýšlejte o tom, kam vyrazíte o víkendu na festák, protože těch je taky hodně, ale to už je jiná kapitola. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Datovky přichází na novou doménu. Čeští fotbalisté na Šince zklamali a ještě dneska koupíte lístek na Hrady.cz levněji. Datové schránky hlásí změnu, přicházejí totiž na novou státní doménu datovka.gov.cz. Všechno se to navíc děje už od dnešního večera. Funkčnost systému, jména i hesla ale zůstávají stejná. Akce je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli jejich i vaší vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna. Od 27. srpna začne automatické přesměrování. A velké pozor, lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadávat znovu. V centru Litoměřic to jistý chlapík dost přeťápnul s alkoholem. Bohužel přitom sednul za volant a naboural do zaparkovaného auta. Policisté pak zjistili, že 38letý muž má v krvi přes 4 promile. S poškozeným vozem navíc popojel o kus dál, pak ho tam nechal stát a odpotácel se domů. Muži zákona ho ale rychle našli, dali mu dýchnout a nestačili zírat. Je to jako by tenhle filuta vypil třeba 11 krásně vychlazených pivních dvanáctek. Za nehodu a poškození cizí věci mu hrozí až 3 roky vězení. Vedro ve Španělsku zabíjí. Současná vlna pařáků má podle informací tamních úřadů od neděle na svědomí už víc než 200 úmrtí. Nejčastěji se to přitom týká

0: týká starších lidí. Země se zhruba 50 miliony obyvatel zažívá nejkrutější hici ve své historii. Například v Kantábrii, což je region u Biskajského zálivu, naměřili v uplynulých dnech skoro 44 stupňů.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Naše fotbalová reprezentace na mistrovství světa končí. Navíc odjíždí s pouhým jedním získaným bodem. Národní tým nezvládl ani rozhodující zápas o postup ze skupiny s domácím Mexikem a na slavném Aztéckém stadionu od něj dostal slušný výprask 0-3. Za celý zápas směřovala přitom na bránu od našich hráčů jedna jediná střela. Zhruba 6 tisíc českých fanoušků tak opouštělo Aztécký stadion hodně zklamaných. Přivstala si také řada příznivců tady u nás v Česku. Zápas sledovali v restauracích a v hospodách, třeba v pražských Vršovicích, kam jsme vyrazili s mikrofonem.
2: Mexičani prostě trestali z protiútoků a byli efektivní.
3: To nemá smysl. To může nastoupit já.
4: No, smutek.
5: No, fandili jsme, věřili jsme, no, bohužel, no, nemáme na to letos, no.
6: Byla to docela bolest pro oči. Gólu málo, bodů málo, takže pokorou asi domů. Pasy a kufry zbalený.
0: Po neúspěšném vystoupení na světovém šampionátu volají někteří fanoušci na sociálních sítích po konci kouče Miroslava Koupka. Ten ale podle svých slov o rezignaci neuvažuje. Festival Hrady.cz se nezadržitelně blíží a už jenom dneska můžete koupit lupeny za tu nejlepší cenu. První vlna jejich prodeje totiž o půlnoci skončí a posléze se lístky zdraží, takže zatímco dneska dáte za permici na všechny dny jednoho festiáku za cca 2200 korun, od zítřka už to bude za 2600. Hrady pak začínají v pátek a v sobotu 10. a 11. července na Točníku. A posléze se vždycky zase v pátek a v sobotu budou konat na Kunětické hoře, Švihově, nově také v Hluboké nad Vltavou, pak znovu i na Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově. A všechno to skončí 28. a 29. srpna na Bezdězu. Hlavními hvězdami letos jsou Rybičky 48, Trautenberg, Harley, Vypsaná Fixa, MiG-21, Krucipisk a taky Daniel Landa. Víc informací hledejte na stránkách festivalu.
7: Česká krem, dopředu letí česká krem, muzika burácí.
0: A ještě honem na počasí, dneska bude jasno a horko už je v tuhle chvíli 34 stupňů a možná to povyleš ještě o fouzvíš.
8: Ať jsem se připustil. Tak, děkujeme krásně. Před námi polední devadesátky, dáme si hodinu devadesátkový muziky. Mám pro vás třeba Vanastovky, Ariem nebo Lenyho Kravice.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem se na to podívat. Pardon, dejte pozor, v Praze v Bohnicích v Hnězdenské ulici. Tam bourala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. D5, 47 km směrem od Prahy na Plzeň, stojí na krajnici porouchaný osobní auto. Pozor, no a další Praha, to je brďo, ono to koukám zase jenom o Praze. V Kýjích, v Hostavické ulici, mezi křižovatkami ulic v Chaloupkách a Kýjská probíhají práce na silnici. Tak ať o tom víte.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
4: Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, jdem se na to zase podívat. Pokračujeme víceméně v té pražské dopravě, protože se tam toho teda děje až v Praze, v Uřínovci, v ulici Přátelství na Husově náměstí. Stojí nepojízdný nákladní auto, počítejte se zdržením. Na Novém městě v Legerově ulici u metra IP Pavlova bourala dvě auta. Komunikace je úplně neprůjezdná. V Kých, v Hostavické ulici mezi křižovatkami ulic v Kaloupkách a Kýská probíhají práce na silnici, takže taky komplikace. No a dál dálnice D5, 47. km směrem od Prahy na Plzeň, stojí porouchaný osobní auto. Dejte tam taktéž pozor.
0: Radio Rock Zone.
2: Dneska vám nabídnu něco z oblasti heavy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak už to dopinkneme, dáme poslední dopravu. Na výjezdu ze Strakonic na Prahu srazilo osobní autocyklistu. Řeší se to tam, počítejte se zdržením. Na nájezdu na dálnici D1 z Vídeňské ulice v Brně směrem od Bratislavy na Vyškov havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením provozu. No a za výjezdem ze Strakonic u odbočky na Řepice směrem na Prahu zasahují záchranné složky. U dopravní nehody projíždí se Kyvadlově. Počítejte s kratší kolonou.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
11: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Hamilton chce urvat velkou cenu Rakouska a angličtí fotbaloví fanoušci si broukají Oasis. České lesy trpí kvůli extrémnímu suchu a vlnám veder je sužuje extrémní vodní stres. To podle vědců hrozí jejich dalším plošným odumíráním, jako tomu bylo třeba v roce 2018. Situace je nejhorší v jihu, západních Čechách a na jižní Moravě, a to v polohách do 800 metrů nad mořem. Kvůli nedostatku vláhy stromy na některých místech úplně přestaly růst a ztrácejí obrany schopnost proti kůrovci. Ohrožené jsou hlavně mělce, kořenící smrky. O tom, jestli Česko zasáhne nová masivní kalamita, rozhodne množství srážek během července a srpna. No a vysycháme tak trochu i my. Vedro trápí v prvé řadě starší lidi. Domovy pro seniory na něj proto musí rychle a účinně reagovat. Hlídají třeba, jestli klienti dostatečně pijí, a nabízejí jim i lehčí stravu. V Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku můžou navíc podle naší zpravodajky Kláry Fajstové využívat vodní mlhu na terase.
1: Čerstvé ovoce a zelenina ve stravě, sledování příjmu tekutin nebo přesouvání venkovních aktivit do ranních hodin. Tak se domovy pro seniory snaží klientům pomoci zvládat horké dny. V Janovicích nad Úhlavou zařazují do jídelníčku melouny, nanuky a zmrzliny. Když to seniorům vyhovuje, dostanou studené večeře. Na terase je osvěží i vodní mlha, a když jsou vedra nejhorší, spustí zaměstnanci požární odtah. Ten celým domovem prožene studený vzduch. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
0: Venezuela se vzpamatovává z velké tragédie a asi ještě nějaký ten pátek bude. Severozápad země zasáhla v noci na dnešek našeho času krátce po sobě hned dvě hodně drsná zemětřesení. Obě měla sílu vyšší než 7 stupňů. Nechala po sobě víc než 160 mrtvých a zhruba tisícovku zraněných. O míře obětí se ale ještě neví. A podle některých odhadů může jich počet vyrůst až do desítek, ne-li do stovek tisíc. Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová proto vyhlásila stav nouze. Pomoc už nabídla spousta zemí, kromě Spojených států. To okamžitě udělali třeba Katar nebo Mexiko, které už na místo vyslali svoje záchranné týmy. V pohotovosti jsou ale také tyto složky v Německu, v Číně a i u nás. Mimochodem, podle Černínského paláce nejsou v těchto dnech ve Venezuele registrovaní žádní Češi.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Lewis Hamilton bude tlačit na pilu. O víkendu se na velké ceně Rakouska znovu pokusí ohrozit lídra šampionátu Formule 1, Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Na toho ztrácí slavný Brit za volantem Ferrari na druhém místě 41 bodů. 41-letý Hamilton by přitom rád v tomhle souboji generací navázal na 2 týdny starý triumf z Katalánska, kde 19-letý Ital kvůli technickým problémům nedojel do cíle.

0: Pecka Wonderwall by se dodatečně mohla stát oficiální i hymnou Anglie na současném fotbalovém šampionátu. Tuhle myšlenku podpořil i sám kytarista Oasis Noel Gallagher. Nápad na povýšení hitu kapely z roku 1995 se zrodil po zápase Anglie a Chorvatska, kdy Ostrované přehráli svého soupeře vysoce 4-2. Fanoušci pak začali na tribunách naprosto spontánně zpívat právě Wonderwall. A tak nějak z toho vyplynulo, že by tak mohli činit po každé výhře. Gallagher teď sám prohlásil, že vůbec není proti, protože Wonderwall stejně vždycky patřil a patří lidem. A pojďme se ještě pořádně zahřát. Dneska čekejte jasnou oblohu a teploty do 34 stupňů.
1: Děkujeme krásně, něco málo po 13. hodině čtvrtek. Je tu další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem bude frontman Apple Juice Dušan Lébl už za malý moment.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ladíte Rádio Rock Zone, 25. června, pár minut po 13. hodině čtvrtek, je to jasný, je to další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem je kytarista, zpěvák, frontman kapely Apple Juice, taky samozřejmě někdejší člen legendárních Plexis. No a jak jsme si před pár vteřinama dokonce tady povídali, tak vlastně pan učitel by se jako vlastně dalo říct, pan učitel kytaru Dušan Lébl. Dušane, čau.
1: Ahoj, ahoj, já zdravím všechny, já zdravím hlavně moje rodiče, protože teďka poslouchají. Zdravím na Vysočinu do Kojči s úpeřima, jim 80 a taky poslouchají, takže
0: skvělý.
1: Takhle vyzrálí lidé poslouchám a pozdravuju všechny kámoše a samozřejmě kámoše a nazdar.
0: A nazdar. Dušane, my, nebo alespoň já vlastně, tak jako kolem tebe kroužím drahně let, prostě Plexis, přesně ty Apple Juice.
1: Ale nevším.
0: Zároveň, no právě, ty mě ne, já tebe jo. Každopádně jsem si samozřejmě uvědomil, že nevím o tobě z hola nic.
1: Ne.
0: Pověz mi, když půjdeme úplně dozadu, jak se z Dušana stal hudebník, potažmo pankáč, a nebo co bylo vlastně dřív, pankáč nebo muzikant?
1: A tak nejdřív muzikant, se to tak dá říct, protože jsem jezdil právě do Kojtic u Pejřimova na chalupu, kam jezdil mý bratranci, Péďa a Jiřík, a oba dva hráli na kytary, hráli Dajány, Bláznovi u Kolobabky, dneska jsme o tom povídali. Já jsem koukal, že na ně holky koukají, tak jsem si říkal, že se to naučím taky, a hlavně jako prostě jsem to zkusil a šlo mi to a prostě jsem se do toho zamiloval. Zamiloval jsem se prostě hrát na kytaru a miluju kytaru a hraju na ní denně prostě vlastně celou dobu. I když to občas mi naštve teda, tak ji postavím do kouta, ale vytrvá to třeba jenom den, ale ona za to nemůže, můžu za to já, že jo, takže,
0: no,
1: takže
0: samozřejmě.
1: Si pak zase vezmu. A hrál jsem nejdřív tyhle ty Dajány a tak. Zafungovalo to na školách v přírodě, to jsem si to vyzkoušel. V 15 jsem dostal od maminky, mi tenkrát koupila Jolanu Iris, protože to ještě byl rokánem 87. A za 1600 nebo za 1500 korun ještě nedávno měla ten, a možná ho pořád má ten účet, kdy mi koupila Jolanu Iris. Já jsem se na to začal zkoušet ty Iron Maiden a tak,
0: je to právě velký milník, že jo, z té akustické kytary na tu elektrickou.
1: No, hlavně jsem to cpal tehrá do kotoučáku,
0: ano.
1: Protože nebyly, nebo takhle byly samozřejmě ze silovač a tak, ale to, já jsem to přerval do kotoučáku, protože nějakým způsobem se to i dalo přebudit a mělo to, jako hrálo to zbustrovaně, takže ty akcepty, tu metaliku a tak, jako tady já jsem tenkrát miloval a miluji pořád, tak já jsem měl dlouhý vlasy, hrál jsem metal a nebo snažil jsem se hrát metal. A vlastně moje první kapela byla metalová kapela a vlastně v Pelhřimově, kapela Mramor, kde jsem nastoupil, hrál jsem tam rok, řekl jsem, že tam budu hrát rok, a pak po roce jsem zase utekl do Prahy a dal jsem dohromady s Martinem Švecem, s kterou jsme taky měli kapely, měl kapelu. A taky jsme nehráli punk rock, ale znát už jsem se s Petrem Hoškem, protože jsem dělal...
0: No to už mi hlavně nepředbíhejte, mi tady v jedné odpovědi, hele,
1: to jsi říkal,
0: projedeš kompletně.
1: Já jsem ti chtěl říct, jak jsem se stál jako profesionální punkáč, jako já jsem prostě...
0: No to je
1: tak
0: až
1: jsem
0: ta druhá
1: to chtěl
0: část.
1: Všechno říct, tak,
0: no
1: vás,
0: tak
1: můžeme, už mluvit.
0: Můžeme pak zaklapnout a jít na pivo, hele, čověče. To ne, počkej. Mimo jiný teda první se mi úplně zatemnilo, nevím, jak moc leta jsme od sebe, ale normálně jsem 40 čerstvě.
1: 40, tak mi 53, nečerstvě.
0: Víš, co má moje první kytara? Jolana Iris, no. A můj první aparát byl Tesla kotoučák mono, který přesně šel přebudit. My jsme měli v podstatě úplně stejný setup.
1: Já měl stereo. Ale to není důležitý asi tak moc.
0: Já jsem z malé vesnice, tam to bylo všechno takový složitější. Každopádně Jolana Iris přesně tak a... Jenom jsem se chtěl vlastně ještě doptat na jednu věc a tu jsem právě spolknul tím, jak si na mě vychrlil tolik informací. Nicméně, vybavíš si ale na svoji první zkoušku? Ať už to bylo tedy s Mramorem, jestli to teda byla ta úplně první?
1: Ne, já si myslím, že úplně první zkouška...
0: Víš, ten moment, už jste ve vícero lidech stáli nebo seděli v jedné cimře, už jste měli ty hudební nástroje a šli jste se pokoušet jako dělat hudbu.
1: Vybavím. Jako my jsme, když jsem byl úplně malej, tak po vzoru Rychlý šípů jsme si zakládali různý kluby, respektive jeden klub. Tam jsem byl s kamarádama ze základky. A my jsme se vždycky nastěhovali k někomu do sklepa v tom Nuselském údolí a tam jsme si dali ten visací zámek. Vidíš, visací zámek.
0: Ano.
1: A byl to náš klub. A takhle jsme přesně udělali zkušebnu na Pavláku. Vůbec nechápu, proč na Pavláku. V té Sokolské ulici. A tam jsme se nastěhovali přesně na nějaký bejvalý, jak se to jmenovalo, kde se prádelny. Asi.
0: Třeba.
1: A nadali jsme si tam už tenkrát ty komba, ne komba. Nevím, co jsme měli, to si taky nepamatuju. A tam
0: jste to spustili.
1: Petrem Zolkem, jak on se jmenoval, ten kluk, který hrál na bicí, pak dokonce s Honzou Cerhou, který je muzikant, nebo býval muzikant, syn z Cerhy, z CK Vokálu.
0: Aha.
1: A hrával teda, muzikant je určitě, a výborný muzikant, ale nevím, jestli ještě aktivně hraje. Mhm. Měli pak kapelu právě s Martinem Švecem, Ganymed nebo Klitoris, jedno z toho, jak to nevím přesně. A s tím jsme tam tenkrát zkoušeli ty Iron Maiden nebo něco takového. No, zkoušeli, protože nám to vůbec nešlo samozřejmě.
0: No, pochopitelně.
2: Ladíte odposlech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.

0: Ladíte Rádio Rock Zone, mým dnešním hostem je Dušan Lébl z Apple Juice. No a takhle, pojďme se nejdřív shodnout na tom, jak já říkám, svět je ještě stále v pořádku, když točí novou muziku kapely jako Rolling Stones a vydávají. Není to vlastně krásný? Jako...
1: To je to spíš neuvěřitelné.
0: Je to až možná neuvěřitelné.
1: To je prostě vlastně,
0: je, jak je to skvělý furt, teda, jako no, musím říct. No, my jsme, Dušane, k mýmu teda vlastně překvapení a velmi milýmu zjistili, že ty si nezačínal jako pankáč.
1: Ne, ne.
0: Ty jsi prostě začínal jako milovník tvrdších žánrů. Kdy tedy přišel ten punk?
1: Hele, já jsem jednu kapelu mezi těma punkovýma kapelama tenkrát měl rád a mám ji rád do teďka, to byl Ramones.
0: Mm-hmm.
1: A samozřejmě spoustu jiných punkových kapel. A spíš, jako já musím říct, že se mi líbí ty kalifornské kapely, jako melodický, rytmický, které přišly třeba ještě později. Mm-hmm. Jako. Ale i Bad Religion jsou vlastně taky starý už, ale tak prostě tenhle ty. Ale, jak jsem říkal, byl jsem metalista, poslouchal jsem i tohle, ale vlastně já jsem se poznal s Petrem Hoškem v hospodě.
0: Tomu jsem se teda, tak pojďme právě, na to jsem se rozhodně chtěl zeptat, protože bez toho by se to asi dneska neobešlo. Jestli si vzpomeneš na to, kdy jsi se poprvé setkal s Petrem Hoškem?
1: Já si to pamatuju přesně, já jsem nastoupil jako pingl, nastoupil, mě tenkrát dostal sáček kamarád, my jsme chodili na Starou besedu, to byla hardkorová hospoda, v Bořivově ulici, rok 90, nevím, až 90, nevím.
0: Jasně.
1: Netrvala moc dlouho, nevím už do toho vést, ale vím, že jeden byl brácha právě Sáčka, Sáček byl nejlepší kamarád Petra Hoška. Já jsem tam přišel, znal jsem ty plexy, znal jsem je vlastně už předtím, protože pro krabičky jsme chodili k Milošovi Doležalovi, pro různý zesilovače.
0: Ano.
1: Tenkrát jsme mu říkali vetečník, to se nesmí říkat, ale prostě chodili jsme k němu, mimochodem můj vzor do teďka, na něm jsem začínal, jako prostě hrál skvěle na kytaru, hraje skvěle na kytaru.
0: Ten Miloš prostě, Doležal.
1: On mi tenkrát vlastně, já jsem zastih vlastně tenkrát u něho produkoval třeba Vanastovy věci i Plexis. Plexis jsem u něj neviděl, nevím, jaká byla předprodukce, ale...
0: Pardon, to už byla Hacienda?
1: To on bydlel tadyhle v Věnonicích.
0: Jo.
1: A zastihl jsem tam i Vanastovy věci, které jsem vůbec neznal. Neznal jsem Kodyma, neznal jsem nikoho z nich, ale viděl jsem je v akci, kdy mi říkal Miloš, pojď se dolů podívat, tam je taková kapela, oni jsou šikovní. A jsem tam přišel, to smrdilo alkáčem, že jo, a první, co bylo, Kodym říkal, ty mary, jak bys měl hladit kytaru, já nejsem schopen jako tady zvohnout kladičce. Tak jsem viděl takové Vanastovy věci, ale říkám, proč jsme vlezli nahoru, a on říká, mám tady ještě Plexis, jsem natočil. Jsou to punkáči, ale to by se to mohlo líbit, protože to není úplně jakoby jen tak odsmažený punk. No a pustil mě to, a co se mi líbilo, tak jsem přišel Plexis a vůbec poznal Petra Hoška. A pak jsem dělal v té hospodě, kde nás dal Sáček, jeho nejlepší kamarád, kterýho jsem znal z té hospody, protože tam obsluhoval. A on mi vzal ten Sáček, říkal, ty hraješ na kytaru, ale tak pojď k nám dělat do hospody, ty budeš dobrý, jako dva dny budeš dělat, dva dny budeš cvičit na kytaru. Já jsem dva dny dělal, pak jsem dva dny spal, pak jsem řekl, že končím. Ale zůstal jsem tam dělat asi rok jako externě, dostanu nějakou nabídku. A na plakátu tam byly Plexis, Peťa, myslím, že byl škrtlej v obličeji a bylo pod ním napsáno 666. Já jsem říkal, co to znamená. A on říkal, máte jí sekeru, ale on přijde, neboj. To znamená. Tak přišel jednou, zaplatil 666 a od té doby se známe. A vlastně já jsem měl v tu době už kapelu s Martinem Švecem, s kterým jsme později hráli v Plexis a my jsme mu dávali demo. A on vám říkal, jak se o to postará, pak přesně nevím, jak se o to postaral. Ta kazeta, kdyby neprodal byt, tak by tam byla v tom bytě do teďka, jako někde zastrčená. Ne, zastrčená, on by ji nechal někde nahoře. A to je tak všechno, co udělal. Ale asi si to poslech, protože po jejich rozpadu jsme se pak jednou potkali a on říkal, že nechci dělat Plexis a já jsem říkal, že to zvládnu, takže Plexis hrát budu. No.
0: Což ve finále trvalo kolik let, ty brďo?
1: 27 let, než jsme teda odešli před asi dva roky před jeho smrtí. No,
0: No ať uzavřeme jakoby tuhle tu kapitolu, když prostě se vysloví Petr Hošek, tak co tě první napadne?
1: Jako první?
0: Cokoliv.
1: Mně se vybaví jeho ksicht.
0: Jasně.
1: A prostě jeho černý oči, charismatický asi oči. A pak jsem... pak vlastně teďka s postupem času se samozřejmě vděk, protože on jako vlastně nás uvedl. Úplně my jsme vlastně nic jako nebyli, ne, že bychom něco byli teďka, ten nesmysl, ale prostě my jsme v Radkovo rovnou šli jakoby na velký pory a s ním. A rovnou ještě takovým způsobem fakt punkáčským, jsme třeba měli nový písničky, on tam neměl texty a zpíval tam bláboli prostě, a byl tak drzej, že prostě vlez před 3000 lidí tenkrát, nebo já nevím, kolik tam bylo v těch Hustopečích, možná víc, možná 15 000 lidí, já už to fakt nepamatuju, a klidně tam zpíval ty bláboli, jako vůbec mu to nevadilo. Takže jako samozřejmě, a samozřejmě potom i postupem času, i jako prostě klasicky, já bych to řekl, jako manýry, jako jo, prostě, ale vlastně lidem se to líbí, jako prostě lidem se to líbí, takže jako na nás chodili, nebo na ní se chodili lidi, kteří ho zbožňovali a zároveň, kteří ho i líp znali a chodili se na něj koukat, jestli mu to ještě furt vychází pořád. Tak.
0: Tak to je vlastně hezká vzpomínka.
2: Ladíte od poslech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.
3: Škvořina živo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.

0: Lexis na rádiu Rockzone, mým dnešním hostem je Dušan Lébl, tedy i někdejší člen tyhle ty legendární kapely, no, kterou jsme vlastně, tu éru Plexis jsme, řekněme, teďka probrali, pak tedy přišel zhruba rok 2000, já nevím, jestli to bylo přesně, to mi řekni ty, 99, 2001, zkrátka, ty společně s Martinem Švecem jste tedy založili Apple Juice.
1: Jo, jo.
0: Pokud se nepletu, ano.
1: Je to přesně tak, my jsme tam začali hrát v roce 95 Plexis a nějak v roce 98-9 jsme si říkali, že si ještě uděláme jako Jabko Juice, ale my jsme to udělali hlavně v tu dobu, právě v té době jsme to tak jako nějak něco udělali, pak jsme se na to vyprdli. Ale Petr řekl nějakým roce, myslím, že to byl rok 2000 nebo 2001, že nechce hrát, že si chce odpočinout, což bylo to jako odpočinout, od čeho jsme nevěděli přesně, ale že si protože od toho, co by si měl odpočinout, tak od toho rozhodně neodpočívá. takže jakože vyšel v těch 14 na Mejdan a z toho se teda vlastně už nikdy nevrátil, to opravdu splnil, takže od toho si neodpočinul. Ale od Plexi si odpočinu a my jsme nevěděli, na jak dlouho vlastně, on nám neřekl, na jak dlouho. A my jsme opravdu asi třeba, abych nekecal, rok nehráli a pak jsme další rok hráli jenom pár koncertů, ale to by vám řekl líp Martin Česprté, ten si víc pamatuje. A takže si ho musíte pozvat. A v té době jsme jako udělali vlastně jako první desku Jabko Juice a pak hnedka další rok, dneska jsme byli plodní, my jsme udělali, myslím, že
0: no počkej, k té plodnosti se ještě dostaneme.
1: No pak už to nebylo moc plodný, no. 2003 jsme udělali, no pozor, hele, 98, Plexis to, jo. Podívej, jak jsem byl plodný, jo.
0: No netahej do toho Plexis, to mě pak zajímá už teďka jako Jabko Juice.
1: No tak dobře, tak 2003 a 2004, je to možný, tak jsme udělali dvě desky, a pak jsme udělali 2008 a pak jsme nic nedělali.
0: Jasně, no ale počkej, byl to ten důvod, ta pauza těch Plexis?
1: Jo, protože jsme ani nevěděli, jestli se Petr vrátí nebo nevrátí, že jo. A pak vlastně celou dobu jsme pořád jako jeli Plexis, hlavně Plexis, protože to jinak nešlo, protože jsme měli pořád jako okolo 50-60 koncertů do roka, což jako třeba není tolik, jako pro někoho
0: moc ani v dnešní době už vlastně celkem.
1: Jo, a, ale třeba Martin celou dobu chodil do práce, já jsem taky vždycky něco dělal, takže nechodil jsem úplně regulárně, ale Martin jo, a za to patří teda můj obdiv, protože já to vůbec nechápu, jak to vlastně celou dobu vydržel, ale asi proto, že začal mladý, tak to je schopen vydržet i teďka, když hraje s Kokotminy a chodí stále do práce a stále hraje a ještě má rodinu. No, je to,
0: to je pravda, je to frajer.
1: Je to Terminátor.
0: Taky jsem si teda jako jedním očkem všimnul, že u těch Apple Juice bylo poměrně dost jako personálních rošát.
1: No, to je
0: jako
1: kvůli mně, protože jsem nesnesitelný, že jo, takže.
0: Tak to jsi asi první, ale zároveň tady to aspoň přiznal. No, všichni prostě říkali, já nevím, no byli hrozný. Ale já nevím, jsi hrozný možná
1: ale
0: ty.
1: Ne, ale já to říkám, ale říkám to samozřejmě jako vtip, já si to nemyslím, že jsem nesnesitelný, ale pravděpodobně na tom něco bude, ale nám se tam hlavně měnili bubeníci. Jo?
0: Protože právě, ty jsem to chtěl říct, protože odešel byl ten Martin.
1: Tak, tak, a pak přišel Čochta slovenský, ten teda odešel kvůli tomu, že se vracel s čerstvě narozenou, nebo že založil rodinu a vrátil se zpátky. Pak tam hrál někdo, pak tam hrál, jo, prostě neměli jsme vlastně stabilního bubeníka, my jsme se půjčovali jako víceméně, ale teď jsem strašně rád, jaká je sestava, vlastně hraje tam na kytaru se mnou už asi 7 nebo 8 let Paťák, Patriku tam.
0: Takže ten drží,
1: ale
0: ten
1: přidali
0: drží.
1: Se, ale přidali se, přidal se bubeník, jako, ale taky úplně, jako, že my jsme dali inzerát, respektive my ne, ale Jindřich Číp tenkrát a ozval se chlapík, který mu jsem ráno volal. On říkal, Dušu, ale já jsem prostě, teďka mluvím o Vitasovi, Vít Michna, bubeník z Ústí a on se mi ozval a říkal, no ale Dušu, já mám dvě malé děti a jedna ta holčička je postižená a prostě úplně to by to nešlo a já ještě jsem z Ústí prostě a ono by to, ale že jsem ti teda, ono to bylo blbost, ještě říkal, já jsem se trošku napil a pak to vidím všechno jinak, že jo. No, ale říkal, ale když už jsem mám to řekl, tak se stavím na zkoušku. A skladal jsem na zkoušku, zahrál 3-4 věci, pak se stavil na druhou, že ho to vlastně docela bavilo a pak po roce řekl, že tam takhle seděl a říkal, tak jsem to rád, že jsem to tenkrát vlastně jako náhodou jako přijal a hlavně on skládá a ty mm-hmm. písničky, které jsme teďka udělali a jejich, já nevím, 7, tak on tam 70% má mm-hmm. toho, že on nejenom hraje na bicí, ale on hraje na všechno. On prostě nahrál vlastně hotový demo.
0: Jasně. No. Takže to nějak vlastně akorát finále funguje.
1: Akorát jsme přehráli kytary, protože to by naše ega nevydrželi. To prostě. A já jsem to nespíval, ale když jsem slyšel, jak zpívá jednou, tak jsem mu to zakázal, protože by to bylo...
0: Rozumím.
1: To bych asi nevydržet, já bych to nedal.
0: No, oni vlastně právě svýho času hodně pak tady proč právě hráli dohromady s Plexis, což bylo asi ryze z nějakého vlastně prakticko prostě časového jako důvodu. Taky se to vlastně tak jako takzvaně říká jako balíčky, vlastně to docela fajn vlastně nabídnout jako jednu, tak tomu i druhou. No, mě třeba zajímá jenom, jak to vnímal ten Petr, jako ten s tím musel být asi nějak v míru a bylo mu to jako jedno, nebo...
1: Myslím, že jako ono mu to, jako, nevím, jak mu to bylo, nebo nebylo jedno, ale on nás jako i podporoval. Já si pamatuju, že nám vždycky říkal, která se mu líbí, která se mu nelíbí. Další věc, že Eda, který hrál v Jabko Džusu a posléze potom v Plexis, tak mu půjčoval aparát, že jo? Takže Peťa si mohl prodat svůj aparát, měl zase na pivo kousek, chvilku vždycky, pár krásných večerů, usudů. A nejenom, že hrál na jeho aparát, ale zároveň ho Eda i tahal ten aparát, že jo, takže ho vykládal, nakládal.
0: Takže on měl vlastně svýho
1: Když
0: technika.
1: Jsme zvučili, přesně, tak to bylo Edo, pivčo, jedno pivčo, mohl bys mi hodit pivčo, Edo, tak mu to, nebo Edo, rozbil se aparát.
0: Dělej něco,
1: Edo. Takže jako já si myslím, že on byl rád, že jsem že z Plexis jezdí ještě Jabko Džus.
0: Rozumím.
1: Že to byl support, jako fakt support.
0: Se vším všude, ano.
1: Se vším všude.
2: Odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: Ladíte Rádio Rock Zone, další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem je Dušan Lébl. My jsme probrali samozřejmě de facto i tvé dětství, taky samozřejmě Aero Plexis, jsme u Apple Juice, vaší kapelu. No, pojďme se vrátit k tomu, jak se říká, kyselýmu jablíčku. Apple Juice je to takovej trapnej foreček. Každopádně, vy jste zhruba, jsem se tady poznamenal, jo, vydali teda 3 alba. Mm-hmm. To poslední, nebo jo, Tuzex Punk, rok 2008, a teď jste vydali novou
1: hudbu. Ne, ještě mezi tím byl
0: Potápěč,
1: ještě byl taky 4 písničky.
0: Tak dobře, já jsem se chtěl bavit o albech, samozřejmě,
1: tak
0: ale
1: tak
0: dobře.
1: Albech, tak ani to není album, takže jako my jsme nevydali nic.
0: Hele, tak bacha, jo, tak pozor, já vlastně jsem si říkal už delší dobu, že si musím o nějakých erudovaných jako lidí ověřit, kdy je ta definice už jako LP, no prostě jako album, dlouhohrající deska. Protože to bys koukal, co všechno se dneska nazývá album. I to, co nemá 30 minut, což jsem si naivně myslel spoustu let.
1: No, to je od nějakých 27, ne? Minut nebo něco takového.
0: Tak koukám,
1: 24.
0: Že ubírají asi jako když ti dávají zlatou desku.
1: Já.
0: Už to taky není za 100 tisíc, už to není ani za 10 tisíc, už to asi není ani za tisíc fyzických. Každopádně, to je jedno, je tam téměř 20 let díra. Dobře, mezi tím ještě bylo něco 4písňový.
1: No ale to všechno beru pořád, jako když se něco nahraje, jako, ať je to, kdyby to byla no, jedna písnička, ale i tak, jako prostě, jo, že
0: něco ta kapela zkrátka dělá.
1: Přesně tak.
0: Okay, no.
1: A pro nás jako i ty 4 písničky nebo 5 písniček minulých, jako když to víš, že to není legrace. Jako.
0: No to, ježišmarja, no. Mohl bych vyprávět. Každopádně...
1: Ne.
0: No, jsem přemýšlel, jak mluvit o té nový desce, protože si mi sebral teda zpustit to, že to není ani dokonce album. Já bych tomu album říkal, protože kolik je tam? 9 věcí?
1: Ne,
0: 8? 7?
1: 7.
0: Tak jsem slepej už dneska, tak 7. No, to není album.
1: Jak Calavera se stěnila? 1, 2?
0: No hele, jak mi ta vaše kartotéka nenabídla tady to tvoje, nebo vaše cosi čtyřpísňového, tak jsem si říkal, že se tě zeptám, jako co, že najednou po takhle let přišlo vlastně tolik nové muziky od The Pot Juice, 7 nových písní.
1: No, ale je to, jak jsem ti říkal, je to i kvůli tomu, že přišel Michna, Vitas, a že prostě vytasil písničky. A další věc je, že vlastně s ním, ať se na mě nikdo nezlobí, se mi dělalo nejlíp, protože fakt jako po Petrovi, ale Petr jako sice byl muzikální, ale nebyl pracant.
0: Yes.
1: Jo. Jeho nejlepší kamarád, ten Sáček, jako říkal, tenkrát se dělal Antihero, tak všichni tam pili ódy, jak je to prostě geniální muzikant a všechno. A on jediný řekl pravdu, a to se pak vystřídalo, nevím proč, že Petr je geniální, že má, počkej, jak on to řekl, že má dar od Boha, že je líný jak prase. A prostě, a to prostě on to splňoval, jako on to, jako jestli se říká pankářství, jako být prostě všechno srát, tak to on to opravdu splňoval. Ale když už se někde něco dělal, tak on byl tak prostě nadaný, že on byl schopen to, jako, teďka se bavím zase o něm, když jsem se měl bavit o něčem jiném. Takže přišel a prostě on říkal, včera jsem viděl film, jmenoval se to, napsal text a zaspíval písničku a bylo to během třeba 2 hodin. Mm-hmm. A byla to vlastně a zaspíval ve dvojhlase ještě, víš, že jsem tam postavil, zaspíval jeden hlas, zaspíval druhý hlas.
0: A bylo.
1: A já tohle z toho, aby ze sebe vymáčknul, aspoň tak, jak to je teďka, tak prostě na to musím pracovat dlouho, poslouchám to. A on, jediný, co bylo, že neměl moc soudnost. Jako my jsme museli spousta věcí jako
0: korigovat,
1: tohle to ne. Jako prostě on by s tím, možná to byla spíš ta lenost. Jako, že, a to je dobrý den. A to není dobrý. Jako,
0: to není prostě, dobrý.
1: To je, prostě musí si tam stoupnout, tak když už se klepal ke konci jak blázen, tak prostě my jsme ho tam museli na tom Kašparově nesnázích úplně domlátit. Ale zpátky k tomuhle, k tomuhle poslednímu, že prostě ten Vitas jako vytasil a poslal nám třeba demíčka, dneska to jde, jak to je, může nacvaka bicí, a poslal nápady, dokonce mi napsal i třeba, poslal na kytaře, prostě nahranou linku, jak by mohl být zpěv, na to jsem se vyprt, protože to jsem to nikdy nemohl zaspívat. Vždycky musí člověk pracovat s tím, co v tom hrdle má.
0: Ano.
1: Takže prd, jako a s tím prdem prostě musíš něco udělat. No a mě baví strašně moc, jak jsem říkal, kytara, mě baví dělat muzika. A vylezlo z toho tohle a já prostě jsem s tím strašně spokojený.
0: Zní to skvěle. Teď už je blbý, se zase vrátíme k tomu Petrovi, ale chtěl jsem se jenom na závěr tomu albumu zeptat, protože v tom mezi těmi 7 písněmi je song s názvem Hošek.
1: Ano.
0: Tak jsem se chtěl jenom v rychlosti zeptat, jestli jako je to o Petrovi, nebo je to vzpomínka na Petra, nebo o čem vlastně ta píseň je?
1: Je to o tom, že my jsme s Petrem, ještě než jsme se rozešli, měli rozdělaný 2-3 písničky. Aha. A tuhle tu on ještě vlastně v té zkušebně, protože jak jsem, já nevím, jsme to zmínili nebo nezmínili, tak my jsme to nenahrávali ve studiu, tohle z toho, ale ve zkušebně, jenom bicí jsme nabrali ve studiu. Mm-hmm. A jinak všechno, tak tím pádem na tom byl čas, přepracoval, smazat to, co bylo dobrý, nahrát to, co je blbý, blablabla. Ale tak jsme ještě s Petrem nahráli něco, on tam naspíval tohle z toho. Mm-hmm. Nicméně ta písnička je od Vitase, je to úplně jiná písnička a já jsem vzal jeho text.
0: Jo.
1: A ten jsem prostě vlastně
0: zhudebnil.
1: Je to úplně jinak nafrázovaný, úplně jinak melodie. Nicméně je to Petrův text. A je to je vlastně jeho jeden z posledních textů, možná ještě s tou partou, kterou měl potom, něco udělal, asi možná, nevím, to už nevím.
0: To jasně.
2: Ladíte odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone. Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metal. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kaplám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Applejuice se na rádiu Rock Zone. Mým dnešním hostem je frontman Applejuice Dušan Lébl. My jsme ve finále, jsme v samotném závěru. Co jsme možná vlastně nezmínili, je Plexisovianka. Tato má za sebou, nebo v jakém to je vlastně dneska stádiu? Jenom asi jako...
1: Já se ti spíš zeptám, proč tam pustil starou písničku od Applejuice. Proč tam nepustil novou, já tě budu muset potom srovnat pocem.
0: Však nová byla hnedka na začátku, už vím, co chceš, ne, no tak víc.
1: No to jo, ale tahle teďka, co běžela, tak to byla nějaká stará.
0: No tak i starý je Plžus, prosím, má někdo rád, bacha na
1: tak
0: to.
1: Tak si to vyřídíme.
0: Bacha na to.
1: Jsi sice větší, ale já jsem zákeřnej, no, tak.
0: Na to, že prostě jste žádný nový neposlali, musel jsem si to sehnat sám.
1: Aha.
0: Tak, každopádně, Plexisovianka.
1: Plexisovianka, jsme... před dvouma rokama na Petrovi narozeniny udělali koncert v Lucerna baru. Mm-hmm. Pozvali jsme hosty.
0: Vyprodáno, mejdán,
1: jak říká, hustý to bylo, hustý. Protože Petr říkal to vždycky, to byl hustý mejdán, jako, takže ten by řekl, to bylo hustý, jako, hustý roštěnky, hustý kluci. A bylo to celý hustý, no a my jsme na to vlastně řekli, že budeme hrát párkrát do roka, že uděláme maximálně 10 koncertů, protože to bylo hustý a hustě do nás lidi, ať si prostě, ať uděláme vzpomínku. Ale my jsme nechtěli se jmenovat dál Plexis, udělali jsme Plexisovianka z úcty k tomu Peťovi, že prostě už to bez něj nikdy nebudou jakoby Plexis, jako Plexis. Řekli jsme, že nebudeme nahrávat nové věci a řekli jsme, že prostě zaspomínáme vždycky těmahle koncertama a že shodou okolností teda předtím já jsem měl 50. a úplně jsem si nebyl jistý rok předtím, kdy Petr vlastně umřel, tak já asi měsíc na to jsem měl 50. a chtěl jsem oslovit toho Petra, aby mi tam zašel, protože jsem tam chtěl zahrát s kapelama, s kterýma jsem prošel, jako Mramor, Jabko Juice, Plexis. Ale už jsme s Plexis nehráli, že jo?
0: Mm-hmm.
1: No a Petr ještě žil, ale už na tom byl špatně. A já jsem ho chtěl oslovit, jako jestli by mi tam ty písničky, které vyberem, třeba 10 písniček, protože já jsem hrál ve všech těch kapelách, tak aby mi zahrál, nebo zaspíval teda. Ale nebyl jsem si úplně jistý a mezi tím jsem ještě oslovil Petra z Degradace, z Ostravy.
0: Jo, Petra
1: Rudio. A jestli by mi nezaspíval třeba 3-4 písničky, že jinak si to když tak odspívám sám. Protože rozumím. Už se to dost tak i dělo, jako ty poslední koncerty, kdy jsem vlastně s Petrem víceméně skoro všechno zpíval sám. No a na to prostě po tomhle tom koncertě jsme řekli, že teda uděláme Plexisovianku a že teda, když nás budou chtít, pořadatelé, že to musí zaplatit.
0: Jasně.
1: A že budeme prostě takhle hrát a ten Rudy se naučil písniček třeba 20
0: nebo,
1: a ono to funguje, ono je to hezký jako, a ještě ke všemu Rudy vypadá jako trošičku, když přijme
0: jako Petr Zamlada.
1: Jako Petr Zamlada.
0: Si všiml.
1: A ty písničky odspívá, má jinou barvu hlasu, nejde to prostě,
0: to
1: ale prostě je to hezký. Nás jasně. To baví, jako prostě Petr je pokornej a je z Ostravy.
0: No a jako přistupujete k tomu opravdu, že to se děje jenom tak jako opravdu výjimečně párkrát za rok, nebo máte to otevřený, tak ono stejně, všichni máte asi nějaký závazky, že jo, prostě ve svých domovských kapelách, tak ono to asi tak úplně nejde, jako se scházet kdykoliv.
1: Jak jsem řekl, omezili jsme to prostě 10 koncertama, celé ten rok jich jeden jsme odehráli v Ostravě, shodou okolností. Teďka začínáme vlastně v srpnu, že tam bude asi 5 koncertů, pak ještě jeden, nebo 6 dokonce, a pak ještě jeden v září a ještě jeden v Novoslavu českého McLarena Petra Růžičky v Teplicích.
0: OK.
1: Teď mu bude 70. Takže tak.
0: Takže tak, no
1: a ještě jedno, abych chtěl pozvat 5. září.
0: Ano.
1: Budeme Modrý opici křtít tohle šlapače vody.
0: Tedy zpátky právě jsem udělal Applejuice, ať to uzavřeme to, proč jsme se tady sešli.
1: No, budeme chtít tohle mini-album. Dneska jsem skoro okolností se bavil, že kamarád z Klatov udělali vlastně a zahráli manažerovi, myslím, že to byl manažer Požáru Mlýna, a skoro okolností se to teda střetlo, myslím, i s tím, jak zrovna umřel Emil, a že odehráli a že by chtěli hrát jakoby taky v uvozovkách revival, že to Požár Mlýna, nevím, 20, je tam něco zatím. A on mi sám volal, jestli bychom s Jabkočusem nechtěli zahrát na Plzeňsku jako s něma, A já jsem říkal, no super, takže jste nás pozvali, byli jste první, kdo nás pozval vůbec takhle s někam, tak já udělám zase odplatu, vy nám zahrajete na,
0: na
1: křtu. Takže tam byl ještě požádaná a kapela Orloj, což jsou zase dva zakládající členy, členi kapely Kurcepisk. Hrajou takový punk rock, hrajou svý písničky a hlavně přejatý. Takže bude to taková, prostě bude to milý setkání.
0: Já, no, jasně.
1: Já chci, aby to bylo milý setkání. Tak.
0: Bude.
1: A bude to hustý mejdán.
0: Musíš mít prostě kolem sebe dobrý lidi, což máš. A,
1: no to víš, protože já jsem poznal tebe.
0: Já taky doufám, že mě pozveš.
1: Tě pomiluju.
0: Takže jsem tímto pozvaný, já tam rád přijdu, protože mimochodem ve Opici jsem teda nebyl pěkně dlouho, to je taky pravda.
1: Bude to venku, prosím vás, takže se tam vyjde víc než 200 lidí.
0: Skvělý.
1: A bude hezky, protože jsme si to objednali.
0: A něco to stálo, tak pojďme přijít. Dušane, já ti moc krát děkuju, že jsi našel čas, dokonce o hodinu dřív, než jsi musel, to ještě prásknu, ale to dal jsi nějaký dobrý sladký. A...
1: To si řídila slečna paní manažerka.
0: Dušane, měj se krásně.
1: Já taky a děkuju za pozvání ještě jednou. Naschál.
0: Ode mě je to taky všechno. Čtrnáctky už Šimon, my si to dáme zase zítra od 9. raní. Do té doby čus.
2: Dáváte si odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
12: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
13: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Pojďme dát první společný zprávy, čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Teploty venku vysoko, to jste si asi všimli, přes 30 stupňů většinou. Kam dneska za muzikou? Rotten Hands jsou v přístavu 186.00 v Praze, nebo si můžete dát Getaway v pavilonu v Ostravě. A teď si dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Datovky hlásí změnu. Primátora Karviné zadržela policie a Kempf NHL opět mění klub. Datové schránky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz. Funkčnost systému, jména i hesla ale zůstávají stejná. Akce je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli jejich i vaší vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna, pak začne automatické přesměrovávání. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Primátor Karviné je v rukou policie. Ta karvinského primátora zadržela poté, co se jí sám přihlásil po návratu z dovolené. Nejdřív ho policisté vyslechli a zároveň taky ukončili celostátní pátrání po jeho osobě, které vyhlásili minulý týden. Wolf, který čelí obvinění z masivní korupční aféry, řekl, že ho krok kriminalistů překvapil, protože o své cestě policii předem informoval a bylo celou dobu napříjmu. Etická komise Fatchroomu minulý týden kvůli ovlivnění 3 zápasů napařila 12 letý zákaz působení ve fotbale, 3milionovou pokutu a samotný klub MFK Karviná kvůli kauze vyloučila z první ligy. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
3: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: David Kemp se zase stěhuje. Washington totiž poslal českého hokejistu do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Tuka. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres už pátým angažmá v zámořské lize. Je tu ale ještě fakt, že mu teď končí smlouva a 1. července se tak může stát nechráněným volným hráčem. Rolling Stones pustili do světa další single, jmenuje se Jealous Lover a najdete ho v rokových zprávách na rockzone.cz. Svoje nové už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues vydají mezi fanoušky 10. července. V noci zítra čekejte jasno, maxima zítra kolem 35, v noci to může klesnout až k 15.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Jaká muzika nás tady čeká po 14. hodině? Disturb, Tři sestry a jako otvírák si dáme The Killers a hitovku Somebody Told Me.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Judas Priest, rok 1981, album Point of Entry a na něm je tahle hitovka Hot Rockin', která právě teď doznívá na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Nejvyšší čas omrknout situaci na silnicích, 14 hodin 17 minut. Kuba z Globalu nám řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Pěkné odpoledne. Dva osobáky překáží po nehodě na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem u Čakovic. Přerušovaná kolona se táhne přes Kbelskou od Hloubětína a také na Novopatské od Satalic. V Praze v Čakovicích na Kostelecké ulici směr Ďáblice u Globusu bourala dvě osobní auta. A na Nuselské mostě na cestě do centra bourala dvě osobní. Čekejte zdržení v koloně od 5. května. Z Global Stans, Kuba.
0: Kubo, díky. Problémy hlásí taky Plzeňsko. Mezi Rožmitálem pod Třemšínem a Starým Smolivcem u odbočky na planiny havarovalo osobní auto a skončilo po nehodě v příkopu během jeho vyprošťování. Počítejte s omezením provozu. V Opavě v Krnovské ulici směrem do centra došlo k nehodě dvou osobních aut a na Hodonínsku v Mutěnicích v Hodonínské ulici u křižovatky s ulicí Díly bouraly dvě osobní auta. Projedete tam s omezením. Tak jo, pojďme dál. Ozzy Osbourne za pár minut, ale ještě předtím horká novinka od kapely The All American Rejects, Clothesline.
1: Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
11: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No tak pokud jste už byli dneska venku, tak víte, že je tam vedro jako prase, teploty aktuálně v Česku v průměru kolem 34, k tomu samozřejmě slunečno. Noc na zítřek bude taky jasná, teploty můžou spadnout v úzovkách na 20 až 15 stupňů, no ale zítra přes den to bude ještě větší síla, čekáme jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tak s tím počítejte. Počítejte i s následující muzikou tady v našem éteru, čekají nás Europe a taky švédský Ghost, Call Me Little Sunshine.
2: Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metal. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Než si dáme další zprávy s Pištem v 15 hodin, tak omrkneme dopravu. Tady v Praze pozor, ve Vršovicích v Ruské ulici na úrovni Vinohradské nemocnice havarovaly tam dvě osobní auta, počítejte s omezením a nárazovým zdržením. Na D1 na 183. kilometru směrem na Brno se v levém pruhu stala nehoda. Nemám k tomu tedy bližší informace, kromě toho, že máte počítat s omezením v koloně. Na Karlovarsku v Bochově v části Kozlov havarovalo osobní auto do dopravní značky. Na Chebsku na výjezdu ze Spálené směrem na Hrzín došlo k nehodě dvou kamionů. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností a pozor, taky v Ostravě Vítkovicích v ulici 1. máje havarovaly tam dvě osobní auta. Počítejte s omezením, kolony se zatím netvořejí.
0: Radio Rockzone.
2: Potisk trička, byla byl CZ.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
12: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
13: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
12: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
13: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
12: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Radio Rock Zone.
14: Muzika na tělo.

0: na rádiu Rockzone.
1: Pavel se označil za šéfa delegace na summit NATO. KLDR bude nadále jaderným státem a český fotbal potřebuje restart. V Česku bude abnormální hit. Meteorologové potvrdili platnost výstrahy varující před extrémním víkendovým vedrem. Už páteční teploty se budou na většině území pohybovat okolo 35 stupňů. Víkend může dosáhnout na 40. Teploty budou s každým dnem stoupat až do neděle. Výstraha má extrémní stupeň nebezpečí. Teploty nad 34 stupňů znamenají velmi vysokou zátěž na organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace. Lékaři apelují na dodržování pitného režimu a vynechat bychom měli fyzicky namáhavé aktivity. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že teploty budou tak vysoké, že se můžou lámat a ohýbat koleje.
2: Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
1: Dále platí taky výstraha před požáry. Vlnu veder ukončí v pondělí studená fronta, ta ale přijde postupně. Před jejím přechodem budou ještě na východě teploty překračovat až 34 stupňů. Prezident Petr Pavel po rozhodnutí ústavního soudu řekl, že je automaticky vedoucím delegace na červencový summit NATO v Ankaře a o své účasti na jednáních si rozhodne sám. Reagoval tak na pondělní krok vlády Andreje Babiše, která ho do delegace původně nezařadila. Pavel uvedl, že ho k podání kompetenční žaloby donutil ministr zahraničí Petr Macinka, který ignoroval všechny kompromisní návrhy. Macinkovo vyjádření, že zásah soudu je pokusem o ústavní puč, označil prezident za slova na hranici šíření poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 28. Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Země provozuje několik zařízení na obohacování uranu, což je při výrobě jaderných hlavic klíčový krok.
0: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum, říká to bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově. Připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále a tak dále.
1: K neúspěchu na mistrovství světa se vyjádřil také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení nároďáku vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i svoje nové album, které vydali začátkem měsíce. 28. ledna roku 2027 zahrají i v pražském Sasazu. V noci zítra čekejte v podstatě jasnou oblohu. Minima v noci 15 až 20 stupňů, zítra maxima k 37.
4: Tak jo, děkujeme pěkně za další zprávy Peštovi. Po 15. hodině si tady zahrajeme Serge Tankiena, taky Deep Blue Something a na úvod hodiny Horký žeslíže a jejich pecku A já zprostá, tak ještě jednou příjemný odpoledne.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární britský metalisti Saxon, rok 1980, možná jejich vůbec nejslavnější album Wheels of Steel, na kterém je i tahle pecka 747 Strangers in the Night, no a ta nám právě teď dohrává na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od metalové klasiky zpátky na silnice, 15.21, Kuba z Global Assistance nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Hezké odpoledne. Pozor dejte v Praze v Čakovicích na Kostelecké ulici směrem na Ďáblice u hypermarketu, kde bourala dvě osobní auta. Ve Vršovicích na Ruské ulici u Vinohradské nemocnice bourala dvě osobní, provoz je tam omezený částečně. Zdržíte se v kolonách, například na východní části Pražského okruhu a Štěrboholské spojce v úseku Černý most Štěrboholy. V protisměru tedy na Černý most se ucpává jižní spojka, konkrétně mezi Spořilovem a Záběhlicemi. A silný provoz je také na Kbelské na cestě do Letňan od Hloubětína. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, já připojím ještě přímo Černý most. Pozor, v Klumecké ulici u vjezdu do garáží IKEA havarovaly tam dvě osobní auta, počítejte s omezením. Kousek za Prahou, pozor na Kladensku v Libušíně v Přemyslově ulici na Kruháči, tam se srazily tři osobní auta. V Plzni v Železniční ulici se srazily dva osobáky, místo je s opatrností průjezdný. A pozor taky na dálnici D11 na 52. a 5. kilometru směrem od Hradce na Prahu, tam zasahují záchranáři u dopravní nehody, počítejte s omezením, kolona se zatím netvoří. Tak všem řidičům šťastnou cestu, nás čekají Guns N' Roses a předtím taky aktuální song od The Strokes, Goin' Shopping.
1: Radio Rock Zone. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle. Style koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: vzpomínka na kapelu R.E.M. prostřednictvím živáku Bad Day na rádiu Rockzone. No a byla to samozřejmě zároveň malinká, upoutávka na 18. hodinu, kdy si tady společně dáme náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se rovnou podívat, na jaký koncerty můžete dneska vyrazit.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak já začnu netradičně nikoli v Praze, ale v okolí Plzně, protože v letním areálu Spálené Poříčí dneska pokračuje druhým dnem celkem čtyřdenní známá akce Bezin Firefest. Koukal jsem na dnešní program a vzhledem k tomu, kolik je hodin, tak dneska tam ještě zahrajou třeba Suicidal Angels, Freedom Call nebo za domácí scénu třeba taky Arakain, když tak mrkněte přímo na stránky Bezin Firefestu, tam najdete kompletní program na všechny dny. Tak zpátky do Prahy, na sedmičce na Strahově dneska punk metalový večírek, zahrajou tam kapely v mezinárodním obsazení, finský Gaze, irský Search, argentinsko-španělský Luz Silencios a taky jeden domácí zástupce kapela Josarian. V Šaporu už americká parta Marbled Eye předskočí český Prokop. V Kafé v lese dneska vystoupí skotský písničkář Louis McLaughlin a předskočí mu jeho český kolega, který se říká Piškot. V přístavu 186.00 hrajou Rotten Hands a ve vagonu hezky pěkně Nirvana Revival Praha. V Brně dneska v Metro Music Baru další zástupce argentinský hudební scény, tentokrát Nasty Neighbors. No a pokud budete dneska večer v Ostravě, tak tam tamním pavilonu zahraje frýdecko-místecká kapela Getaway. Kompletní program všech hudebních akcí najdete jako vždycky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Tak zpět muzice Peter Frampton a předtím taky Linkin Park a jejich předloňská věc The Emptiness Machine.
2: Dneska vám nabídnu něco z oblasti heavy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před zprávama ve 4 ještě jeden rychlej pohled na silnice, 15.45, Kuba má slovo a řekne nám, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Na pražském okruhu na cestě k dálnici D1 je kolona v úseku Zličín Ořech. V protisměru se před Ořechem zdržíte se od Lohkova. Boudalo se v Praze na jižní spojce směr Štěrboholy u Záběhlic a do kolony se dojíždí u Kačerova. V Počernické ulici u zastávky MHD sídliště Malešice boudala dvě osobní auta, projíždíte tam s omezením. Zdržíte se v obou směrech na Holešovičkách a také na Polotavské Odlibně směrem do Blanky. A v centrální části města čekejte fronty na magistrále před muzeem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, z Prahy to bohužel není všechno. Ještě tady mám hlášenou křižovatku ulic Limuska a v Úžalbině, tedy městská část Praha 10, tam se srazilo osobní auto s motorkářem. I tam čekejte silnej provoz. Na Berounsku za výjezdem z Loděnic směrem na Vysoký Újezd došlo k havárii dvou osobních aut. Na trase z Plzně na Písek ve Chválenicích dva osobáky v sobě, projedete tam jedním pruhem. Na Liberecku pozor na místní silnici v Javorníku směrem od Dlouhého mostu, tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, i tam se dá projet jedním pruhem. A ve Znojmě v Šatovské ulici dejte pozor na nehodu osobního auta s motorkou, projíždí se tam s omezením.
0: Radio Rock Zone.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaproFirmy.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak přátelé, téměř k 16. hodině, do který už zbývá jenom pár vteřin, jsme doputovali ve společnosti kapely Alvin King a jejich songu Alvin Legends. Od mikráku vás znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný, byť teda hodně tropický, čtvrteční odpoledne. No a se mnou už je taky Pišto ve studiu, pojďme si dát čerstvý informace, čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne, jeden námořníků dneska, představte si to. Marbotaj a Prokop dneska hrajou v Šaporuš v Praze a mrkneme i do Brna, tam v metru jsou dneska Nasty Neighbors a my si teď pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: České lesy trápí dlouhodobé sucho. Uprchlou pandu našli na zahradě a Hamilton se pokus

0: Z brněnské zoo kolem poledne úspěšně odchytili hovilasy na zahradě v nedalekých Kníničkách. Zvíře ze své expozice zmizelo včera večer, když využilo k útěku větve stromů. Podle mluvčího zoo Jana Bedřicha je zvíře v pořádku, nezpůsobilo žádné škody a po krátké karanténě se vrátí do výběhu, který chovatelé zabezpečí, aby se už situace neopakovala. Fotbalisté Iránu dostali od amerických úřadů nečekanou úlevu. Kvůli přísným bezpečnostním pravidlům musel tým dosud na zápasy mistrovství světa ve Spojených státech složitě cestovat ze své základny v Mexiku. Před klíčovým pátečním duelem s Egyptem jim ale Washington poněkud ulevil.
1: Iránští fotbalisté se mohou do Seattlu přesunout o den dříve. Úřady jim před zápasem s Egyptem prodloužili víza na 48 hodin. FIFA i experti přísná pravidla kritizovali jako diskriminační. Odpůrci úlev naopak varují před špionáží. U řadových Američanů si ale iránský tým získal sympatie vzkazem šatně. Ručně napsaným písmem děkovali za pohostinnost a popřáli světu mír. Iránci musí po zápase USA neprodleně opustit. Se Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Lewis Hamilton bude tlačit na pilu. O víkendu se na velké ceně Rakouska znovu pokusí ohrozit lídra šampionátu Formule 1 Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Na toho ztrácí slavný Brit za volantem Ferrari na druhém místě 41 bodů. 41-letý Hamilton by přitom rád v tomhle souboji generací navázal na 2 týdny starý triumf z Katalánska, kde 19-letý Ital kvůli technickým problémům nedojel do cíle. Novinkou v kinech je česká komedie Po večerce. Na chvilku se tak můžete ocitnout na bláznivém letním táboře a zažít nostalgii staré lásky a boj o záchranu prázdnin. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Manažér Kráťa přebírá chátrající dětský tábor plný chaosu.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, jistotá ty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Situaci navíc zkomplikuje příjezd jeho dávné lásky Anešky v roli přísné hygieničky a jejího partnera Kráťova starého rivala.
4: Ty jsi na mě po těch 20 letech prostě pořád naštvaná, co?
6: Nerozumím.
4: Jsem prostě mladý a blbej.
6: Byl zde byl.
3: Ten má z pozemky dravé plány, což rozpoutá boj o záchranu letních vzpomínek.
0: V noci zítra čekejte převážně jasno, v noci minima mezi 20 a 15, zítra maxima až k 37.
7: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 16. hodině nás tady čeká Apokalyptika, taky kapela New Radicals, no a na úvod hodiny Kabáti a je Šaman.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Starý časy, kdy Sting ještě zpíval s kapelou The Police, tohle byla ukázka z jejich debutu Outland of Amour z roku 78, Can't Stand Losing You, právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, jdeme se znovu podívat na silnice 16-19, Kubo, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Se zdržením v kolonách počítejte například na Liberecké a Holešovičkách směrem do Blanky. A ucpaná je v protisměru i argentinská od Holešovic. Momentálně kvůli dopravní nehodě policisté došetřují totiž nehodu před sjezdem na Bulovku. Ucpaná je pražská Libeň, konkrétně převážně od Stářova ulice. Zdržíte se stále na jižní spojce směrem na Černý most v úseku mezi Kačerovem a Záběhlicemi, kde překáží dopravní nehoda. Boudalo se v koloně na Průmyslové ulici před sjezdem na jižní spojku směr Hostivař. Zdržení tam hlásí řidiči kolem 10 minut. A na další dopravní nehodu pozor na ulici Na Větrníku u křižovatky se Stamicovou. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju a Prahu ještě doplním. V Podolí v ulici Pod Pekařkou havarovaly dvě osobní auta. Počítejte s omezením, projedete tam s opatrností. A na pražském okruhu na 10. kilometru u Lahovic na sjezdu směrem na letiště boural kamion, takže bacha na to. V Liberci v Nových Pavlovicích ve Vrchlického ulici u křižovatky se Sokolovskou dva osobáky v sobě, projedete tam s omezením. A na Plzeňsku v Přešticích na třídě 1. máje u křižovatky s ulicí U parku bouraly tři osobní auta. I tam počítejte s omezením. Tak jdeme dál. Aerosmith a předtím taky letošní pecka od kapely Pretty Reckless, Love Me.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto to nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
9: Hit sezóny na rádiu

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No tak myslím, že jsme na denních maximech. V tuhle chvíli aktuální teploty v Česku v průměru kolem 35 stupňů, k tomu slunečno. Žádná velká změna nás zatím nečeká. Noc na zejtřek bude taky jasná. Teploty 20 až 15 stupňů. No a zítra přes den zase převážně slunečno a denní maxima od 32 až do 37 stupňů. Představte si to. Tak pojďme dál. Čekají nás Judas Priest a taky U2, Song of the Future.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Dneska vám nabídnu něco z oblasti heavy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pojďme to ještě jednou omrknout týhle hodině, než si v 17 hodin dáme další zprávy s Pištem. 16.46. Kubo, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Problémy přetrvávají na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem, k letišti od Lochkova a v protisměru od Zličína. Kvůli tomu je ucpaná i D5 směrem od Plzně od 9. kilometru. V Praze čekejte zdržení například na jižní spojce směr Černý most v úseku mezi Kašerovem a Záběhlicemi a ucpává se proto i D1 na příjezdu do Prahy. A kvůli odpolední špičce se tvoří fronty v tunelech Planka ze Smíchova do Nové Polota. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, aby toho v Praze nebylo málo, tak pozor, aktuálně taky ve Štěrboholech v Průmyslové ulici u Fashion Areny směrem na Hostivař, kde bouraly dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně už od sjezdu na Kije. Na dálnici D35 na sjezdu na hlavní tah od Chrudimi na Vysoké Mýto směrem od Pardubice srazilo osobní auto s nákladňákem. Čekejte zdržení, silnice je tam neprůjezdná a pozor taky v Olomouci v Pražské ulici na křižovatce s Erenburgovou. Dva osobáky v sobě, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory, hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádio Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Veselá partička z Finska, Korpiklány na rádiu Rock Zone a Song Rauta. Tak za pár vteřin je tady 5. hodina odpolední, nebo chcete-li 17. hodina. Od mikrofonu znovu zdraví Šimon Kalousek, pohodový, byť stále velmi, velmi horký čtvrteční odpoledne přeju. No a před další muzikou pojďme dát taky další zprávy, pište tu se mnou, čus.
1: Ahoj, pěkný pozdní odpoledne. Tereza Pergnerová má dneska narozeniny, nebo taky se v dnešní den v roce 63 narodil George Michael. Ve spáleném Poříčí začíná Bezin Firefest a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: David Rath u soudu ve Štrasburku ostrouhal. Odborníci opět řeší zákaz sociálních sítí pro děti a Kempf opět mění klub. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Ten v ní napadal porušení nestrannosti soudů a presumpci neviny. V první větvi kauzy týkající se manipulace s tendrem na opravu zámku Buštěhrad Rathovi vadily mediální výstupy žalobců a politiků, ale i fakt, že soudní přísedící volilo středočeské krajské zastupitelstvo, které v případu figurovalo jako poškozená strana. Poukazoval také na nepřiměřené

0: o zavedení restrikcí po vzoru Francie. Podle vědců neexistují důkazy, že by zákaz zlepšil duševní zdraví mládeže a příklad z Austrálie ukazuje, že se děti pouze přesouvají na méně bezpečné platformy. Odborníci proto doporučují raději posílit digitální vzdělávání, podporu rodičů a odpovědnost samotných sítí. Premiér Babiš však dál prosazuje ochranu dětí a s ministrem školství Robertem Plagou podepsal poslanecký návrh na plošný zákaz mobilů ve školách s plánovanou účinností od září roku 2027. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
1: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: David Kempf se v NHL zase stěhuje. Washington totiž poslal českého hokejistu do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexeje Tjuka. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres už pátým angažmá v zámořské lize. Je tu ale ještě fakt, že mu teď končí smlouva a 1. července se tak může stát nechráněným volným hráčem. Charlie Benante si musí dát pár týdnů pohov. Bubeník amerických thrashových veteránů Anthrax totiž utrpěl zranění pravé ruky a lékaři mu doporučili dočasný klid. 63-letý hudebník tak bude v nejbližší době chybět na téměř desítce evropských koncertů své domovské kapely. Za bicí soupravu místo něj usedne zkušený britský studiový a koncertní hráč Derby Todd. Ten za Benanteho zaskakoval už 23. května na aténském olympijském stadionu, kde Anthrax zahráli jako předskokani Iron Maiden. V noci zítra čekejte jasnou oblohu, minima v noci lehce pod 20, zítra maxima až k 37.
3: Tak to bychom měli a děkuji za zprávy Peštovi. Po 17. hodině dáme Foo Fighters, dáme Luci a jako otvírák finský Nightwish a jejich pecku Amarant.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Uriah Heep, rok 1972, slavný album Demons and Wizards, no a na něm i tahle hitovka Easy Livin', která právě teď dohrává na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jdeme znovu na silnice, 17 hodin 19 minut. Situaci v Praze dneska celý odpoledne sleduje Kuba z Global Assistance. Jak to vypadá, Kubo? Ahoj.
2: Čau, Šimone, hezké odpoledne. V Praze ve Štrboholech na Průmyslové ulici u Fashion Areny směrem na Hostivař bourala dvě osobní auta. Očekávejte tam zdržení v koloně. Podolí na ulici pod Pekařskou bourala dvě osobní auta, na Praze 10 u křižovatky ulic Limuská a v Úžlabině se srazil osobák s motorkářem. V místě čekejte silnější provoz. Co se týče kolon, zdržíte se například na jižní spojce na Černý most mezi Spořilovem a Záběhlicemi. Ucpané jsou také tunely Blanka, momentálně od Davids po výjezd do Nové Polotavské. A zdržíte se v koloně na příjezdu do Prahy od Plzně po D5 od 9. kilometru a na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Dálnice D1, pozor na 190. kilometru směrem na Prahu, havarovalo tam osobní auto, kolona se ale zatím netvoří. Na Jindřichohradecku na příjezdu do Dvoru nad Lužnicí po silnici směrem od Suchdola havarovalo osobní auto, na místě zasahou záchranáři, počítejte s omezením provozu. V Českých Budějovicích v ulici Jana Masaryka na kruhovém objezdu u hřbitova dva osobáky v sobě a dvě osobní auta se srazily taky v Třinci v Koperníkové ulici, takže i tam pozor. Čekají nás Red Hot Chili Peppers a předtím taky novinka o švédských Europe One on One.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
10: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Živák od Guns N' Roses na Radio Rock Zone, You Could Be Mine, no a celá hodinka živáků už od 6 v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, tak si na to počkejte. Za chvíli každopádně Whitesnake, anebo taky Avantasia a The Witch.
1: Dneska vám nabídnu něco z oblasti heavy metal. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak blíží se 18. hodina, s ní start čtvrtečního nekonečného koncertu, samozřejmě až po zprávách s Pištem, ale ještě předtím se podíváme na aktuální dopravu 17.47. Kubo, co Praha, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Na příjezdu do Prahy od Plzně po D5 se popojíždí stále od 9. kilometru, a to kvůli ucpanému pražskému okruhu na cestě k dálnici D1 od rozvadovské spojky po Ořech. Omezený provoz je v Praze na jižní spojce na Černý most před sjezdem na Hostivař, 3,5-kilometrová kolona vás čeká od Kačerova. A ve Štěrboholež na Průmyslové ulici u Fashion Arény směr Hostivař pozor na nehodu dvou osobáků. Z Global Assistance z Kuba.
1: Kubo, díky. Na dálnici D5 pozor na 6. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu. Tam se v koloně srazily dvě nákladní auta. Kolona se tvoří už od 8. kilometru. Na D6 na 145. kilometru směrem od Kvarů do Chebu havarovaly dvě osobní auta. Částečně blokují provoz. Držení je zatím minimální. Na Jablonecku v Lučanech nad Nisou na místní komunikaci došlo ke střetu osobního auta s motorkářem, bacha na to, a v Klatovech křižovatce ulic Družstevní Máchova blokuje provoz nehoda dvou osobních aut.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
10: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
11: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: se jako a dvougenerační píseň legendární Aerosmith společně s britským hudebníkem Youngbloodem My Only Angel. Tak jo, za minutu necelou je tady 18. hodina, příjemný pozdní čtvrteční odpoledne vám přeje od mikráku Šimon Kalousek. Než si tady dáme hodinku živáků na tělo, tedy náš pravidelný to pořad, nekonečný koncert, dám slovo Pištovi, který má další zprávy. Čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Teploty venku stále výrazně přes 30, jeden námořníků, v Šaporu už v Praze dneska hrajou Marbled Eye, a nebo si dáme nabídku Brna, tam v Metro Music Baru hrajou Nasty Neighborhoods a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pavel se označil za šéfa delegace, KLDR bude nadále jaderným státem a český fotbal potřebuje restart. V Česku bude abnormální hic. Meteorologové potvrdili platnost výstrahy varující před extrémním víkendovým vedrem. Už páteční teploty se budou na většině území pohybovat okolo 35 stupňů. Víkend může dosáhnout na 40. Teploty budou s každým dnem stoupat až do neděle. Výstraha má extrémní stupeň nebezpečí. Teploty nad 34 stupňů znamenají velmi vysokou zátěž na organismus, hrozí přehřátí a dehydratace. Lékaři apelují na dodržování pitného režimu a vynechat bychom měli fyzické namáhavé aktivity. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že teploty budou tak vysoké, že se můžou lámat a ohýbat koleje.
3: Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
1: Dále platí taky výstraha před požáry. Vlnu veder ukončí v pondělí studená fronta, ta ale přijde postupně. Před jejím přechodem budou ještě na východě teploty překračovat až 34 stupňů. Prezident Petr Pavel po rozhodnutí ústavního soudu řekl, že je automaticky vedoucím delegace na červencový summit NATO v Ankaře a o své účasti na jednáních si rozhodne sám. Reagoval tak na pondělní krok vlády Andreje Babiše, která ho do delegace původně nezařadila. Pavel uvedl, že ho k podání kompetenční žaloby donutil ministr zahraničí Petr Macinka, který ignoroval všechny kompromisní návrhy. Macinkovo vyjádření, že zásah soudu je pokusem o ústavní puč, označil prezident za slova na hranici šíření poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 2028.

0: maximum, říká to bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
1: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále a tak dále.
0: K neúspěchu na mistrovství světa se vyjádřil také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení nároďáku vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Křesťansko-rocková parta Skillet oznámila svůj nový single Scream, který vyjde 10. července. Zároveň s ním odtajnila nadcházející podzimní turné k 20 letům kapely. Song Scream už hrajou naživo. Poprvé ho předvedli v půlce května v bulharské Sofii. Další nahrávky se očekávají koncem tohoto roku. V noci zítra čekejte jasnou oblohu, v noci minima kolem 20, zítra maxima až do 37.
2: Děkuji Peštovi za zprávy. No a 3 minuty po 18. startuje čtvrteční nekonečný koncert. V první části si dáme živáky od Pink Floydu, taky od Blur. No a jako otvírák Bon Jovi a jejich klasika You Give Love a Bad Name. Tak příjemný poslech.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dáváte si nekonečný koncert na Radio Rock Zone, tady naši pravidelnou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Legendární Pink Floydi a song Another Brick in the Wall, který možná znáte z našeho vysílání i ve verzi od Kornů. No a za chvíli budeme pokračovat dál, čeká nás Jimmy Page s kapelou Black Rouse a předtím taky Alter Bridge, Addicted to Pain.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Poslední dnešní pohled na pražskou dopravu nám nabídne Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezký podvečer. Stále počítejte se zdržením na jižní spojce v Praze směrem na Černý most. Momentálně mezi Kačerovem a Záběhlicemi. Navíc u nájezdu ze Spořilovské došlo k dopravní nehodě. Bouralo se také na Rašínové nábřeží u Jiráskova mostu, tvoří se tam kratší kolony. Zdržíte se kolem 20 minut na Vlznově ulici v úseku od Florence po muzeum a silný provoz je na Holešovičkách z centra u Bulovky. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kuba, díky, já připojím tady z Prahy ještě Chodov, pozor, v Brandlově ulici u křižovatky s Machkovou, srazilo tam osobní auto cyklistu. Na Českokrumlovsku na příjezdu do Chvalkova z Čížkrajec havarovalo osobní auto, projíždí se tam Kivadlově a pozor, taky na Blanensku za výjezdem z Rajce je Střebí směrem na Šošůvku. Tam šetří policie nehodu osobního auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
13: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
15: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak máme za sebou další ze série dnešních živáků, kanadská zpěvačka Alanis Morissette a Hand in My Pocket. Krátce po půl sedmý večer připomínám, že celou příští hodinu se tady bude tradičně hrát na vaše přání. No a na ně čekám klidně už s předstihem během téhle hodiny, a to na naší starý dobrý mailový adrese hrajeme@rockzone.cz anebo na našem Rockzone facebookovém profilu, kam pište buď to do zpráv, anebo do komentářů pod nejnovější fotku.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: No a naposledy se taky podíváme na jakou živou muziku můžete vyrazit během dnešního večera. Kromě toho, že v letním areálu Spálený Poříčí nedaleko Plzně druhým dnem pokračuje Bezin Firefest 2026, tak mrkneme samozřejmě taky do klubů tady v Praze na Sedmičce na Strahově. Dneska metal punkovej večírek, zahrajou tam prosím vás finský Gaze, irský Search, argentinský Luz Silencioza a český Josarian. V Šaporu už americká kapela Marbled Eye, předskočí český Prokop, v Kafe v lese skotský písničkář Louis McLaughlin a jako předskokan český Piškot. V přístavu 186.00 hrajou Rotten Hands a ve vagonu Nirvana Revival Praha. V Brně dneska v Metro Music Baru další zástupce argentinské hudební scény, tentokrát kapela Nasty Neighbors, no a v Ostravě v pavilonu zahrajou Getaway. Komplet všechno to najdete samozřejmě jako vždycky i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Tak zpátky k živákům, čeká nás jejich poslední třetí blok před 19. hodinou. No a uslyšíte v něm třeba legendární Judas Priest a jejich You Got Another Thing Coming.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
2: Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Fair enough, mate. If you don't have your 12 bucks, you don't get your red roses.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.
9: Rádio Rockzone.
10: Muzika na tělo.

0: Na čtvrteční nekonečný koncert jsme uzavřeli společně s dvojicí White Stripes Fell in Love with a Girl. Krátce před 19. hodinou se vám znovu hlásí od mikrofonu Šimon Kalousek. Příjemný čtvrteční už, asi tomu říkejme večer. Každopádně před náma hodinka muziky na vaše přání, předtím ale taky další zprávy od Pišta. Čus.
1: Ahoj, já tomu říkám ještě podvečer, každopádně pěkný cokoliv. Gaze, Search a další party dneska hrajou na Sedmičce v Praze nebo v Ostravě v pavilonu Getaway a pojďme si dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České lesy trápí dlouhodobé sucho, uprchlou pandu našli na zahradě a Hamilton se pokusí opět stáhnout ztrátu. České lesy trpí kvůli extrémnímu suchu a vlnám veder je sužuje extrémní vodní stres. To podle vědců hrozí jejich dalším plošným odumíráním, jako tomu bylo v roce 2018. Situace je nejhorší v jihozápadních Čechách a na jižní Moravě v polohách do 800 metrů nad mořem. Kvůli nedostatku vláhy stromy na některých místech úplně přestaly růst a ztrácejí obrany schopnost proti kůrovci. Ohrožené jsou hlavně mělce kořenící smrky. O tom, jestli Česko zasáhne nová masivní kalamita, rozhodne množství srážek během července a srpna. Uprchlou pandu červenou z brněnské zoo kolem poledne úspěšně odchytili. Hověla si na zahradě v nedalekých Kníničkách. Zvíře ze své expozice zmizelo včera večer, když využilo k útěku větve stromů. Podle mluvčího zoo Jana Bedřicha je zvíře v pořádku. Nezpůsobilo žádné škody a po krátké karanténě se vrátí do výběhu, který chovatelé zabezpečí, aby se už situace neopakovala. Fotbalisté Iránu dostali od amerických úřadů nečekanou úlevu. Kvůli přísným bezpečnostním pravidlům musel tým dosud na zápasy mistrovství světa ve Spojených státech složitě cestovat ze své základny v Mexiku. Před klíčovým pátečním duelem s Egyptem jim ale Washington poněkud ulevil.
3: Iránští fotbalisté se mohou do Seattlu přesunout o den dříve. Úřady jim před zápasem s Egyptem prodloužili víza na 48 hodin. FIFA i experti přísná pravidla kritizovali jako diskriminační. Odpůrci úlev naopak varují před špionáží. U řadových Američanů si ale iránský tým získal sympatie vzkazem šatně. Ručně napsaným písmem děkovali za pohostinnost a popřáli světu mír. Iránci musí po zápase USA neprodleně opustit. Se Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lewis Hamilton bude tlačit na pilu. O víkendu se na velké ceně Rakouska znovu pokusí ohrozit lídra šampionátu Formule 1 Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Na toho ztrácí slavný Brit za volantem Ferrari na druhém místě 41 bodů. 41-letý Hamilton by přitom rád v tomhle souboji generací navázal na 2 týdny starý triumf z Katalánska, kde 19-letý Ital kvůli technickým problémům nedojel do cíle. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i nové album, které vydali začátkem června. 28. ledna pak zahrají i v pražském Sasazu. V noci zítra čekejte převážně jasnou oblohu, v noci minima kolem 20, zítra maxima do 37.
0: Děkujeme pěkně, no a necelý 2 minuty po 19. startuje hodinka Pecek na vaše přání, pište si o ně na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, pište taky na náš Rockzone Facebook do komentářů pod nejnovější fotkou nebo do zpráv, no a nebo mi jednoduše zavolejte na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Na úvod hodiny vašich hudebních přání jedna předělávka kapela Smash Mouth, která se ovšem song I'm Believer vypůjčila až z dávnej 60. od kapely The Monkees. Každopádně, zatímco tady Smash Mouth zněli, tak se mi sem do studia dovolal z Denda a ten by je rád slyšel v našem vysílání Tři sestry a vzhledem k aktuálně panujícímu počasí symbolicky pecku léto. Tak si pojďme dát.
1: Radio Rock Zone.

Pozdrav od kapely Paparouch v podobě songu Help na rádiu Rockzone. Náš přední fanoušek Tomáš Vraný i dnes napsal na Facebook toto. Zdravím, poprosil bych o zahrání Lordy, Hard Rock Hallelujah, předem děkuji. Tomáši, přeju ti krásný večer a Lordy posílám. Rádio Rockzone.

0: Lordi za náma, 19 hodin 16 minut v rychlosti, jenom připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání, no a připomenu pro jistotu i kontakty, jak na to. Mailová adresa hrajeme @rockzone.cz, náš facebookový profil Rádia Rockzone, kam pište buď to do komentářů po nejnovější fotku, anebo do zpráv, no a třetí možnost samozřejmě telefon sem do studia 255 700 707. Za malou chvilku Foo Fighters a jejich aktuální věc Of All People, no a hnedka potom už to bude zase na vás.
1: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Foo Fighters a ukázka z jejich letošní desky Your Favorite Toy, která se jmenuje Of All People, právě dozněla. No a další vaše přání bude mít taky souvislost s dnešním počasím, protože Honzik mezi jimi na Facebooku píše: ahoj, při tomhle vejpeku bychom si mohli trochu svlažit bouřkou a deštěm od Morisna, ne? Tak, abych to přeložil všem ostatním posluchačům, Honzik určitě myslí legendární The Doors a jejich legendární song Riders on the Storm. No, škoda, že to uslyšíme jenom v té písně a není to skutečný, protože já už bych si nějaký ten deštík konečně přál, i když na druhou stranu spousta lidí tohleto počasí miluje. No, každopádně The Doors a Riders on the Storm na Honzikovo přání si dáme právě teď.
1: Radio Rock Zone.

0: Takhle hraje Rammsteini naživo koncertní verze tu Benzín právě teď na rádiu Rockzone. Dáme českou punkovou klasiku, ale abych nepředbíhal, další náš věrný posluchač, nebo chcete-li přední fanoušek, Robert Jonák mi napsal na Facebook: ahoj Šimone, prosím tě, nemohl by se mi zahrát něco od Vysáčů, třeba song jako vždycky ze stejnojmenného alba nebo něco z téhle desky. Je to vám do studia a vůbec všem s pozdravem věrný posluchač Robert Jonák mladší, a jak on vždycky dodává, PS, punks not dead, vy volové. Robertovi už jsem odepsal, že titulní věc týhletý desky z roku 1994 tady bohužel nemám, ale něco jiného právě z tohohle alba jsem vyhrabal a konkrétně teď Robertovi pošlu song, který se jmenuje Všechno má svůj čas.
1: Dneska vám nabídnu něco z oblasti heavy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Tak, heavy metalová legenda z Velké Británie, Saxon a jejich klasika Strong Arm of the Law. Rychle pojďme dát další z vašich přání. Napsal mi Tomáš Adam do mailu: ahoj Šimone, zítra hraju ve škole píseň od kapely Scorpions Wind of Change a přál bych si, aby si mi zahrál. Zdravím do rádia. Tak Tomáši, hodně štěstí, ať se ta tvoje verze ve škole vydaří, určitě budeš mít úspěch. Teď si ovšem pojďme dát originál za malou chvilku na rádiu Rockzone.
1: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další českou desítku s Aňou. Poslouchej českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je česká desítka s Aňou na rádiu Rockzone.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Po Metallice a songu z roku 96 Mama se dáme poslední vaše dnešní přání. Facebookový zprávy, kam mi dorazila tahle zpráva od Dušana. Čus, bylo by možné zahrát něco od Sonáty Arktiky, díkes. Tak Dušanovi posílám song The Wind Beneath My Wings, no a můžu vás ujistit, že další hodinka na vaše přání tady bude i zítra v pátek mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Velmi příjemná, skoro by se dalo říct letní záležitost od americký dvojice Black Keys on repeat na rádiu Rockzone. Přátelé, máme přesně 20.00, od mikrofonu se vám v tuhle chvíli znovu hlásí Šimon Kalousek, krásný čtvrteční večer. No a než tady zahájíme poslední společnou hodinku pro dnešní den, tak si dáme zprávy s Pištem.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Datovky hlásí změnu, primátora Karviné zadržela policie a kemp NHL opět mění klub. Datovky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz. Funkčnost systému, jména i hesla ale zůstávají stejná. Akce je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli jejich i vaší vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Primátor Karviné je v rukou policie, ta ho zadržela poté, co se jí sám přihlásil po návratu z dovolené. Nejdřív ho policisté vyslechli a zároveň taky ukončili celostátní pátrání po jeho osobě, které vyhlásili minulý týden. Wolf, který čelí obvinění v masivní korupční fotbalové aféře, řekl, že ho krok kriminalistů překvapil, protože o své cestě policii předem informoval a byl celou dobu na příjmu. Etická komise FAČRu mu minulý týden kvůli ovlivnění 3 zápasů napařila 12-letý zákaz působení ve fotbale, 3 milionovou pokutu a samotný klub MFK Karviná kvůli kauze vyloučila z první ligy. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
3: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálně raz mesačně a jsou to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Polsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
2: David Kempf se v NHL zase stěhuje. Washington totiž poslal českého hokejistu do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexi Tuka. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres už pátým angažmá.

0: Legendární parta Aerosmith, rok 1975, jejich výborný album Toys in the Attic, na kterém najdete i tu lejtovku Sweet Emotion, právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Úplně naposledy pro dnešní večer omrkneme situaci na silnicích, máme 20 hodin a 19 minut k tomu, takže aktuálně pozor na D8 na exitu 1 u sjezdu na Zděby ve směru na Prahu, bouraly tam dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. Na Lounsku na výjezdu ze Slavětína směrem na Peruc havarovalo osobák, projíždí se tam jedním pruhem a velký pozor taky na Brněnsku na silnici 3. třídy u Litostrova směrem od Rudky, tam se srazilo osobní auto s autobusem, místo je s opatrností průjezdní kyvadlově. Tak všem, co jsou teď za volantem, šťastnou cestu, pokud možno bez jakýchkoliv komplikací. My si dáme kapelu Proud a předtím taky novinku od Marmouzec, která se jmenuje Cutback.
1: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Dozněl můj labutí song pro dnešek, tedy živák od kapely Alice in Chains Wood. Já, Šimon Klausek, se s váma loučím po dnešní prodloužený 7-hodinový směně za mikrofonem. Přeju vám pohodový zbytek čtvrtečního večera. Hlavně musíme nějak společně přežít ty vedra, který nás čekají i zítra, kdy si to tady společně na rádiu Rockzone dáme klasicky od 14:00 do 18:00 odpoledne. Tak, do té doby čus.
1: Dneska vám nabídnu něco z oblasti heavy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kaplám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Motley Crue. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jen to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Plusu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
3: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pavel se označil za šéfa delegace na summit NATO. KLDR bude nadále jaderným státem a český fotbal potřebuje restart. Jsou to další zprávy a s nimi Pišto. V Česku bude abnormální hit. Meteorologové potvrdili platnost výstrahy varující před extrémním víkendovým vedrem. Už páteční teploty se budou na většině území pohybovat okolo 35 stupňů. Víkend může dosáhnout na 40. Teploty budou s každým dnem stoupat až do neděle. Výstraha má extrémní stupeň nebezpečí. Teploty nad 34 stupňů znamenají velmi vysokou zátěž na organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace. Lékaři apelují na dodržování pitného režimu a vynechat bychom měli fyzicky namáhavé aktivity. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že teploty budou tak vysoké, že se můžou lámat a ohýbat koleje.
2: Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
1: Dále taky platí výstraha před požáry. Vlnu večer ukončí v pondělí studená fronta. Prezident Petr Pavel po rozhodnutí ústavního soudu řekl, že je automaticky vedoucím delegace na červencový summit NATO v Ankaře a o své účasti na jednáních si rozhodne sám. Reagoval tak na pondělní krok vlády Andreje Babiše, která ho do delegace původně nezařadila. Pavel uvedl, že ho k podání kompetenční žaloby donutil ministr zahraničí Petr Macinka, který ignoroval všechny kompromisní návrhy. Macinkovo vyjádření, že zásah soudu je pokusem o ústavní puč, označil prezident za slova na hranici šíření poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 2028. Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum, říká to bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále, tak dále.
1: K neúspěchu na mistrovství světa se vyjádřil třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení nároďáku vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. V pátek by mělo být jasno, maxima kolem 35.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Datovky hlásí změnu, primátora Karviné zadržela policie a Kemp NHL opět mění klub. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Datovky přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz. Funkčnost systému, jména i hesla ale zůstávají stejná. Akce je součástí vládního plánu sjednotit státní weby kvůli jejich i vaší vyšší bezpečnosti. Původní adresa bude aktivní do konce srpna. Lidé s uloženými hesly v prohlížeči je budou muset na novém webu zadat znovu. Primátor Karviné je v rukou policie, ta ho zadržela poté, co se jí sám přihlásil po návratu z dovolené. Nejdřív ho policisté vyslechli a zároveň taky ukončili celostátní pátrání po jeho osobě, které vyhlásili minulý týden. Wolf, který čelí obvinění v masivní korupční fotbalové aféře, řekl, že ho krok kriminalistu překvapil, protože o své cestě policii předem informoval a byl celou dobu na příjmu. Etická komise FAČRu mu minulý týden kvůli ovlivnění 3 zápasů napařila 12-letý zákaz působení ve fotbale, 3 milionovou pokutu a samotný klub MFK Karviná kvůli kauze vyloučila z první ligy. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
2: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: David Kemp se v NHL zase stěhuje. Washington totiž poslal českého hokejistu do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Tuka. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres už pátým angažmá v zámořské lize. Je tu ale ještě fakt, že mu teď končí smlouva a 1. července se tak může stát nechráněným volným hráčem. Rolling Stones pustili do světa další single, jmenuje se Jealous Lover, najdete ho tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz.

0: Yes, isn't it wild? Oh, isn't it wild? Yeah, isn't it wild?
1: Dneska vám nabídnu něco z oblasti hairy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pavel se označil za šéfa delegace na summit NATO. KLDR bude nadále jaderným státem a český fotbal potřebuje restart. Jsou to další zprávy a s nimi Pišto. V Česku bude abnormální hit. Meteorologové potvrdili platnost výstrahy varující před extrémním víkendovým vedrem. Už páteční teploty se budou na většině území pohybovat okolo 35 stupňů. Víkend může dosáhnout na 40. Teploty budou s každým dnem stoupat až do neděle. Výstraha má extrémní stupeň nebezpečí. Teploty nad 34 stupňů znamenají velmi vysokou zátěž na organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace. Lékaři apelují na dodržování pitného režimu a vynechat bychom měli fyzicky namáhavé aktivity. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že teploty budou tak vysoké, že se můžou lámat a ohýbat koleje.
2: Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
1: Dále taky platí výstraha před požáry. Vlnu večer ukončí v pondělí studená fronta. Prezident Petr Pavel po rozhodnutí ústavního soudu řekl, že je automaticky vedoucím delegace na červencový summit NATO v Ankaře a o své účasti na jednáních si rozhodne sám. Reagoval tak na pondělní krok vlády Andreje Babiše, která ho do delegace původně nezařadila. Pavel uvedl, že ho k podání kompetenční žaloby donutil ministr zahraničí Petr Macinka, který ignoroval všechny kompromisní návrhy. Macinkovo vyjádření, že zásah soudu je pokusem o ústavní puč, označil prezident za slova na hranici šíření poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 2028. Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum, říká to bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále a tak dále.
1: K neúspěchu na mistrovství světa se vyjádřil třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení nároďáku vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Pátek by mělo být jasno, maxima kolem 35.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike'a D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel se označil za šéfa delegace na summit NATO. KLDR bude nadále jaderným státem a český fotbal potřebuje restart. Jsou to další zprávy a s nimi Pišto. V Česku bude abnormální hic. Meteorologové potvrdili platnost výstrahy varující před extrémním víkendovým vedrem. Už páteční teploty se budou na většině území pohybovat okolo 35 stupňů. Víkend může dosáhnout na 40. Teploty budou s každým dnem stoupat až do neděle. Výstraha má extrémní stupeň nebezpečí. Teploty nad 34 stupňů znamenají velmi vysokou zátěž na organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace. Lékaři apelují na dodržování pitného režimu a vynechat bychom měli fyzicky namáhavé aktivity. Meteoroložka Jana Hujslová dodává, že teploty budou tak vysoké, že se můžou lámat a ohýbat koleje.
2: Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
1: Dále taky platí výstraha před požáry. Vlnu večer ukončí v pondělí studená fronta. Prezident Petr Pavel po rozhodnutí ústavního soudu řekl, že je automaticky vedoucím delegace na červencový summit NATO v Ankaře a o své účasti na jednáních si rozhodne sám. Reagoval tak na pondělní krok vlády Andreje Babiše, která ho do delegace původně nezařadila. Pavel uvedl, že ho k podání kompetenční žaloby donutil ministr zahraničí Petr Macinka, který ignoroval všechny kompromisní návrhy. Macinkovo vyjádření, že zásah soudu je pokusem o ústavní puč, označil prezident za slova na hranici šíření poplašné zprávy a možnou pomstu za nejmenování Filipa Turka ministrem. Premiér Babiš, podle něhož si Pavel pouze dělá kampaň, potvrdil, že ministerstvo prezidenta do delegace doplní. Pavel v reakci na spory s kabinetem připustil, že ho situace motivuje k opětovné kandidatuře v roce 2028. Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum, říká to bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků celorepublikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra.
1: K neúspěchu na mistrovství světa se vyjádřil třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení nároďáku vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. V pátek by mělo být jasno, maxima kolem 35.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Švédská kapela The Hives patří do oblasti mezi punkem, garážovým rokem a rock'n'rollovým revivalem a tuhle jsem o nich četl, že novou desku natáčeli ve studiu, které patřilo Abbey. Svou sedmou desku The Hives Forever, Forever The Hives, natáčeli s podporou Mike D z Beastie Boys. Kapela navíc tvrdí, že každá skladba z desky může být singlem. Přesvědčte se o tom večer v 11 na rádiu Rockzone.